Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodu starších penzistů. Umělá inteligence se během krátké doby stala součástí amerických univerzit. Zatímco školy hledají způsoby, jak studenty naučit AI používat, zároveň varují před tím, že může podkopávat samotné učení. Některé univerzity proto zavádějí omezení, jiné naopak chtějí, aby s AI pracoval každý student. A pojďme také na hokej. S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli po výsledku 5-4. Bílí tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil 17-letý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř. Dvě trefy pak zapsal Jaromír Pytlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Až do pondělí 30. listopadu bude v Otrokovicích probíhat rekonstrukce křižovatek ulic Karla Čapka, Moravní a Erbenova. Všechny MHD spoje linky 56 ve směru na Štěrkoviště vedou mimo zastávky Senior a Moravní. Ze zastávky Společenský dům pokračují přímo na Baťov a autobusové nádraží. V opačném směru linky 56 do Kvítkovic nedochází k žádné změně. Dnešní obloha bude oblačná a na řadě míst ve Zlínském kraji zaprší. Teploměry ukáží mezi 15 až 18 stupni Celsia.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Ale Fílo, my tě prostě asi přejmenujeme na ten měsíc, já nevím, no.
2: Ne, bude to tak, že jestli to tam zazní ještě jednou, tak já už nepřijdu.
1: A zítra budeš?
2: Zítra jsem taky.
1: No tak jo.
3: Možná.
1: Krásné ráno, už je podzim. Hnědá lí, hlína se nám lepí na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty. František Hrubín. Wow. Dneska začal podzim ve dvě ráno, dámy a pánové.
3: To ještě proberem dopodrobna.
1: Tak krásné ráno. Naším úkolem je vás probudit a o to se postará Avicii, má to v názvu Wake Me a Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: jsou hity na Hit Rádiu, Avicii a Aloe Black. Wake Me Up, 7 minut po 6. Michal, Jasmin a taky Filip, to jsme my tři. A my vám přejeme krásné středeční ráno, šampioni. A mě by zajímalo, jestli už jste do toho taky spadli.
1: Do čeho?
0: Lidi, mě si pronajala rýmička.
1: Jo, takhle.
0: Co vy držíte zatím?
1: Já jsem držák, nechci to zakřiknout, já musím zaklepat.
0: Ale dej tomu dva dny, víš, jak to tady ve studiu funguje, jo? Jsme tady docela v malém prostoru, takže ono to pak, my si to tak předáváme navzájem, jo? A pak když ten třetí vlastně je poslední, tak on to zase hodí na toho prvního. Takhle to funguje. A co vy, doste u rádia? Podzim přišel dneska ve 2 ráno. Už je to oficiální v kalendáři, když teda o víkendu máme ještě parádní teplo, to se těším. Tak co, držíte se? Co rýmička?
1: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na vaše zprávy a pojďte nám říct teda, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste zdraví, anebo vás už něco napadlo.
0: Ale už píše Gabča z Dětmarovic, na rýmu zatím nemám čas, ono to přijde, nicméně ještě máme tady jednu takovou důležitou věc. Jasmin donesla kakao,
1: no jo.
0: Jsem do studia a říká,
2: kabelky.
0: Mám tady 2 kaká. Jestli to pijete, nepijete, když to nepijete, tak já to vypiju obě. A Filip říká, no já si dám taky. A já jsem si říkal, tak to druhý má Jasmin asi pro sebe, tak já nemám nic. A Jasmin mi ho strčila, ale pozor, mohla jsi to vytunit ještě víc, mám to v hrnku Libor teda.
1: Hele, prostě na hrnek Michal tady zatím nebyl ten nápad na vzniknutí.
2: Já mám Have a Nice Day teda, takže nevím, no.
0: Ty máš na hrničku co?
1: O Mishiva, nevím proč.
0: Co?
1: No, to je nějaký, co to je? To meditace?
0: To bude Vincenta navrátila dopoledne. O
2: taky si mohla být Lenka třeba, to tam je taky takový hrníček.
0: Tak, dobře, pojďte nám napsat, my teda Jasmin děkujeme, vy nám napište, jestli teda se držíte, nebo jestli už vás skolila rýmička, no a my vám posíláme další hity. Tohle je

0: jsou hity na Hit Radio. Chvíli před 6:45, dobré ráno, startujeme Minuto šampionů, chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky jestli se držíte nebo jestli už vás rýmička skolila, tak minuta začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek, úplně zdravá.
0: Vlaďka Praha, rýbička.
1: Kája Batelov, bolest v krku.
0: Verča Dobronice, 14 dní jsem odolávala u nemocných dětí a teď už to napadlo i mě, ale do práce se musí, tak hezký den.
1: Hanka Nové Město a rýma, kašlík a teploty jí skolily na začátku týdne.
0: Stáňa Hrejkovice, jsem ready, až na tu hlavu. První podzimní den a já ho dneska slavím narozeninami, takže všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, Lucie Úpice je ok a dokonce i děti po první měsíci školy.
0: Petra z Hostisové se laduje vitamíny, tak rýma zatím nemá šanci.
1: Radka Opava je 3 týdny nachlazená, ale chodí do práce i s antibiotiky.
0: Hanka Liberec, rýmičku už máme za sebou a postupně celá rodina.
1: David Rokycany zatím zdrav, ale už to kolem něj krouží jako dravci kolem kořisti, takže prý čeká, kdy se taky probudí s rýmou.
0: Davide, dej tomu tak den, dva.
1: Ne, nechte toho. Budete zdraví, jo, budete zdraví a vy, kdo jste nemocný, tak ať se z toho brzo dostanete.
0: Jo, tak pozor, kvalitní kapesník, ať nemáte poškrábaný nos, známe to, červený. Pojďme na hity. Sia, Chandelier, to je další muzika pro vás, tady na Hit Radio, 6:13.

0: je Divoký Bill a tohle je středeční Hit Radio 6 hodin, 20 minut, pěkné ránko. My jsme lehce nakousli, že dnes ve dvě ráno začal podzim. My jsme vlastně šli spát v létě a probudili jsme se do podzimu, je tak. A vlastně dneska je den taky, kdy je vesmír maximálně spravedlivý, protože je tady podzimní rovnodennost, to znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
1: Nice.
0: Takže se jako to světlo s tou tmou nemusí hádat, jo. A vlastně, když jsme tady u těch astrotémat, tak on se taky vlastně za měsíc přesouvá čas. A my jsme vždycky s babičkou vedli každýho půl roku před tím přesunem velkou debatu, kam se ty hodiny posunou. Babička to vždycky říkala naopak, jo. Ona to vždycky říkala špatně a mi to přišlo roztomilý, tak zdravím tam nahoru. Nicméně je to o hodinu zpátky teda,
1: ano,
0: pokud
1: budeme
0: se nepletu.
1: Spát o hodinu déle.
0: No, tím pádem teď bude 5 hodin 20 minut, tak by mě zajímalo, co budete dělat. Já budu ve sprše touhle dobou.
1: Já budu už na cestě do rádia.
0: A za chvíla.
2: No já taky. Je vidět, že bydlíš asi blízko jedně.
0: No bydlím blízko, no.
2: No, tak já ne.
1: Nebo mu prostě nevadí chodit pozdě,
0: no,
1: že?
0: No, anebo. Co budete dělat vy, když si teďka představíte, že bude o hodinu méně? Tak to si můžete probrat u sebe v hlavě, no a můžete u toho taky poslouchat další skvělý hity. This is the life. No tak my teda vítáme podzim, když, jak jsem říkal, trochu s rýbičkou. Taky Coldplay, no a předáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl-kuchyně.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane.
16: Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku, Valašských Klobouků ve směru na Lipinu srazilo osobní auto Srnu, dejte pozor. No a v Opavě Fanenské ulici na křižovatce s Těšnickou, dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Raději tam dejte nohu z plynu.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: Coldplay na Hit Radio We Pray, 6 hodin 33 minut a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, žena z Virginie poslechla radu své matky a koupila si loterijní tiket. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá rada, protože vyhrála $500,000. Přepočtu jde o více než 10 milionů korun. Matka tak může říct, že jí tentokrát opravdu poradila dobře. No muž z Michiganu koupil na výprodej obraz za pouhých $30. Později zjistil, že jeho autorkou je známá americká malířka Gertrude Abercrombie. Odborníci odhadují, že by se obraz mohl prodat až za $250,000. Z obyčejného nákupu se tak stal pořádně výhodný obchod. No a tady se možná budeme poznávat, muž ze severní Indie si totiž pořídil nový vůz, ale jelikož pobývá dlouhodobě v zahraničí, nechal si auto postavit na terasu svého domu. Má totiž strach, že při klasickém parkování na ulici by někdo mohl poškodit nebo dokonce ukrást, no a na tu manipulaci musí dokonce používat jeřáb, který si k tomu koupil taky.
3: A já to chápu. Takhle všichni, kdo máme rádi svoje auto, to musíme chápat, protože mě se moje směje a říká mi, že kdybych mohl s tím autem spát, tak už má svoji peřinu, jo. Ale nejhorší, a možná se v tom poznáte, je parkování na veřejném parkovišti.
4: Ano, ano.
3: A když už se to děje, tak já teda osobně i za cenu, že půjdu dál, tak dám auto někam do rohu, kde nestojí vůbec nikdo, pak se vrátíme a z obou stran jsou na tebe nalepený nějaký šroty prostě. Já si říkám, proč?
5: Nějaký šroty.
3: Proč? Znáte to, že jo? No, vidíme, že přikivujete. Tak Blink-182, All the Small Things, taky Jelen, všude zdejší, další skvělá muzika pro vás. Krásné ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: všude je taky Hit Radio. Tohle jsou Jeleni, 6 hodin 40 minut a za půl hoďky budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Včera paní Petra měla štěstí, slyšela ve vysílání Hit Radia zvonek, taky měla samozřejmě registraci, vylezla před dům a získala tak 8 tisíc korun.
2: My jsme měli radost, protože předchozí dny se to párkrát nepodařilo. Tím, že se to Pétě podařilo, tak vy dneska soutěžíte opět o 5 tisíc korun, ale pojďme si asi poslechnout ten včerejšek.
0: Přesně. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30
3: vteřin. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní, paní, paní.
0: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě ano. Připravená, nebo?
4: Jsem číhala a malá mi tam ty prstinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď to se nám malá... teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Koupit si něco pěkného na sebe. Tak takovouhle radost měla Péťa a takovou radost můžete mít vy, protože, jak bylo řečeno, tak už za necelou půl hodinu zvoníme. 5 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci.
2: Registrovat se ještě stále můžete samozřejmě na webu Hit Radia, tak šup šup a připomínáme, že v pátek vám my dva osobně dovezeme
0: 50 000 korun. To je vlastně za dva dny už.
2: A jo?
0: A oni nám to svěří do ruky, jo. A on tam jede šéf, ne?
2: Měl by, no.
0: No jo. 50 táců v pátek, 5 000 dnes v 70.
2: To je opravdu taková nedůvěra, že jako s nikým šéf nejede a s náma, jo.
0: To je vlastně pravda, no. My jsme z toho měli radost, protože a Jasmin, on nám říká šéf, no tak já pojedu teda s váma, já budu řídit a Jasmin, jo. A teďka mi to vlastně dochází zpětně, že on s náma jede jako bezpečnostní prvek, aby jsme ty prachy neutratili. Tak registrace a detaily do soutěže na hitradio.cz dneské ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem.

0: kvalitní řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
4: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Je, schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na silnici 449 u obce Náměšť na Hané na Olomoucku. Je silnice uzavřená z důvodu dopravní nehody osobního auta s vlakem, který vykolejil. Na místě jsou záchranné složky. Rozhodně tam pozor, ať do ničeho nevletíte.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Hit Radio. Here's my key to
0: philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: hodně šampionů na Hitrádiu, 6.53, Ava Max, hezký ránko, šampioni.
1: Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Stáli byste 14 hodin ve frontě kvůli 5000, kterou už vlastně máte?
0: Máme odpovídat my dva, nebo odpovídají posluchači? Pokud my, tak ne.
1: Vy taky můžete, ale posluchači samozřejmě. Přesně tohle se dělo včera před pobočkama České národní banky, která vydala 200 tisíc speciálních 5000, a to vlastně ke stému výročí vzniku Národní banky Československý. A musím říct, že všichni Češi, co tam byli, tak se potom vrhli. V Praze tam byla fronta před otevřením asi 700 metrů. V Brně opravdu lidi čekali třeba 14 hodin.
0: No to jsem čet, ty čekáš prostě 14 hodin na 5000, takže ty čekáš s 5000 v kapse, aby si mohla koupit tu 5000.
1: Jo, ty to vlastně jako směníš, jo, z Jasně. ručky do ručky, a mohl si dostat maximálně 3 5000. Aha. Ale do budoucna možná jako v pohodě věc.
2: A nevím, no. No, já už se dívám teď tady na nějaký inzertní servery, už teď to někdo prodává samozřejmě s mírnou přirážkou, ale dá se to koupit za 6000 korun, takže no. To nevím, jestli 14 hodin ve frontě, i kdyby si vzal kolik, 4 kusy maximum, 4 do kapsy no. za 14 hodin, no to úplně moc dobrý není.
0: Taky to mám odevřený tady, hele, 6400, 6900, 6200 dokonce, máš to, hele, kup teď, nestojíš tam prosím 14 hodin ve frontě, no, ale, já si myslím, že my Češi to stání ve frontě máme prostě v genech, jako jo, je to zakořeněný.
1: Stáli jste takhle někde? Já teda nejsem ten typ.
0: Taky ne, co ty?
2: Já určitě ne, možná tak na klobásu 10 minut.
0: Já už nestojím vůbec.

0: Gustavu Lima.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Hasiči letos častěji zasahují u požáru v přírodě. Během letošních prázdnin řešili přes 1800 takových případů, a což je zhruba o 500 víc než loni. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, situaci navíc horšuje dlouhodobé sucho. Lesníci proto začínají v lesích vytvářet průseky, které mají hasičům usnadnit přístup k požárům. Jestliže si hodláte elektromobil ponechat poměrně dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly s nepořízenou. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 000 km a ve stáří od 3 do 8 let kolem 16,5%. Zatímco u podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to až 22%. A pojďme také na sport. České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Šenčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo z Kazachstánu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje spustila plnou integraci aplikace Záchranka napojenou na krajské operační středisko. Stačí jediný stisk tlačítka a dispečer okamžitě obdrží přesnou polohu volajícího, jeho zdravotní profil i další data z telefonu. Nejvíce to pomáhá v situacích, kdy člověk nedokáže popsat, kde se nachází, ať už jde o les, cyklostezku, chatu nebo neznámé místo. Dnešní obloha bude oblačná. Na celé řadě míst ve Zlínském kraji zaprší. Teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásný podzimní den.
12: Krásnou středu vám všem.
13: Snídaně šampionů.
9: Nečekal jsem repy hnedka takhle po ránu, Jasmin. Je tady s námi Filip, je to by hezký ráno.
14: Krásné ráno, promiň, jsem tě přerušil.
9: Já jsem tě říct jenom čau, Fílo, znovu, víš.
14: Tak čau.
12: Tak čau a krásný ráno i vám všem a zůstaňte s námi, protože za chviličku jeden z vás získá 5 000 korun.
9: Budeme zvonit, soutěž, kdo pak to zvoní, v 7 hodin 10 minut se blíží.
15: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, dobré ráno a tisíce z vás jsou teď jak na trni.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz a zapojili jste se do soutěže Dopak to zvoní, každý den v 7 hodin 10 minut tady ve vysílání pouštíme zvonek a vaším úkolem je se jít podívat ven, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Dneska soutěžíte o 5 000 korun a naše hlídka někde v České republice už stojí.
0: Ondra Novotný na telefonu, dobré ráno Ondro.
3: Dobré ráno, přeju.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, zníš vyspale, takže by to dneska mohlo klapnout, mohl by někdo dorazit, co ty na to?
3: No, jako takhle, jdeš na to hezky, uvidíme, jak to bude v realitě. Každopádně chci říct, že stojíme dneska na místě, kde teda El Niño neúřaduje, jo. Tady je chledrak blázen.
0: No, my když se spolu mluvili před tím vstupem, tak Petr Roubíček, který tam je s tebou, tak říká, tyhle, tady je taková zima, takže chápu. Takže poznává si znamení, že je zima, ale tak to je asi všude teďka po ránu v republice.
3: Tak to je všude, no. O to lepší, protože všichni půjdou ven, že jo.
0: Jakože se zahřát, že ten běh, jo, tak Ondro, my jdeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
2: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
3: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně slyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
0: A to bych si dál, ale.
2: 12
3: sekund.
2: Já
3: taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
0: 10 už jenom.
3: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
2: Teď už
0: Ondro,
2: to určitě Ondro, nadějně
0: hele,
2: nevypadá.
0: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec.
3: Pět tisíc má svýho, jako samozřejmě...
0: Majitele, to si teďka...
3: Že jo, ale je docela blízko mé kapse.
0: Jo, ani žádný náznak pohybu, ani teďka po limitu, ne. Jo, nic.
3: Ne, opravdu nic, jenom opravdu těsně předtím, než jste zapli ten zvonek, tak to vypadalo nadějně, někdo vyšel ven, ale ten si šel asi opravdu koupit svačinu a jinak nic, pusto prázdno.
0: Ani obraz, ani zvuk, tak Ondro, Petře, my vám moc děkujeme za to, že jste vstali, těch 5000 samozřejmě nám vraťte, zítra o 6000 korun hrajeme, tak mějte se chlapi, čau.
3: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jak říkal Michal, tak tím pádem opravdu dnešní smůla znamená zítřejší štěstí, 6000 korun to bude a v pátek vám my dva vezeme
0: 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vynikající Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio, ladíte snídaní šampionů.
1: Pamatujete si ještě takový to, že když vám v autě byla tehdy zima, tak jste jenom zatočili kolečkem a nemuseli jste něco hledat složitě na nějakém displeji, prostě nic, jenom jeden čudlík. Tak nová studie ukázala, že průměrný řidič stráví asi 15 minut měsíčně jenom tím hledáním základních funkcí v tom infotainmentu.
0: To souhlasím. Já teda jsem ještě z těch, který mají klasický kolečko, ale mýval jsem auto, který, když si chtěla nastavit topení, tak bylo lepší jako zastavit, protože se musela dostat do pátého podmenu a teprve tam si nastavit jako topení nebo klimatizaci.
1: No hlavně se to vyhřeje a ty jsi v cíli už v tou dobou vlastně u těch nových aut.
0: A nebo celkově takový ty dotykové plochy v autech. Já ty dotykové plochy úplně nejsem kamarád, protože já nevím, třeba výtah s dotykovou ploškou, jo. Ono to vypadá dobře, ale než namačkáš patro, než se trefíš, tak podle mě bys byla nahoře po schodech rychleji. Nebo čudlíky na mobilech, krásný příklad. Jo, dřív se dali SMSky psát, to asi pamatujete všichni, psát poslepu.
1: No to jo.
0: Pod lavicí, jo. Třeba jako v autě, dobře, jo, ale prostě poslepu, koukala jsi na cestu a dneska prostě nenapíšeš nic. Zlatý čudlíky.
1: Zlatý čudlíky, jak to má Fíla?
2: No já mám teda 3 roky starý auto a naštěstí jsem si vybral takový, že nemusím nikde hledat. Mám taky normálně zmáčknu prostě kolečko, otočím si na kolik chci stupňů, takže to je super věc. Ale jak jste říkali s těma čudlíkama, tak nám doma už dlouho nefunguje na televizi ovladač, tak jsem si stáhl na mobil prostě aplikaci. Jasně. No ale tam taky nemůžeš pohmatu jako přepínat, takže musíš furt koukat, takže to jako naprosto znám. Ale v autě prosím jako je to skvělá věc, když tam je normálně kolečko, klasický.
1: My máme právě ten display a nejhorší, hele, teplota, to ještě nějak naťukáš, ale když chceš něco zadávat jakože do navigace na tom displeji a teďka Kuba jede, já zadávám, takže samozřejmě auto drncá, takže já místo Ječka zmáčknu třeba Zetko, že jo, a prostě je to strašný, strašný.
0: No, oni tady ty všechny ty naleštěné displeje vypadají dobře na prospektech. Ale pak v reálném provozu, to je o život. To je o život. Jsou to taky lapače otisku prstů teda.
2: Teď jsem to chtěl říct, je to neustále opatlaný.
0: Opatlaný. Takže jestli nás slyší nějaký výrobce tady z Čech, na konkrétně automobilka, prosím vás, chceme zpátky ty normální otoční čudlíky, jo. Mirai Trips dokola za chvíli na Hit Radio a taky pro vás, kdo nás ladíte v autě, aktuální doprava.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
9: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a kolem. koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D1 na 327,5 kilometru u Mankovic ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. No a na Uherskohradišťku u Vlčnova ve směru na Hluk srazilo osobní auto. Srnou s opatrností projedete.
19: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
20: Hit Radio Zlín.

0: letní song na středeční ránku, jak vyšitej, Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 7 hodin 32 minut. Za malou chvíli, rychlá pitka, o co soutěžíte, tak detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Do knihovny v americkém New Hampshire se někdo vrátil časopis, který si půjčil před neuvěřitelnými 132 lety. Kdyby se počítalo běžné spozné, vyšly by na více než 12 000 dolarů. Knihovna ale pokutu pochopitelně nepožadovala. Hlavní je, že se historický vítěz konečně vrátil. To byla dobrá zpráva teda. Tak zkusíme to správně teď všechno. Policisté v New Jersey dostali neobvyklé hlášení. V přední masce automobilu byla zaklíněná kraj. Had měřil zhruba 90 cm a do auta se dostal za dosud nejasných okolností. Policisté ho tady opatrně vyprostili a auto bylo v pořádku. No a v Seattlu vznikl obchod, ve kterém si nic nekoupíte, tedy alespoň ne něco, co byste skutečně potřebovali. Jmenuje se Inconvenient Store a nabízí například předem zamotané USB kabely a také prázdný obal od chipsu. Jde totiž o uměleckou instalaci, která se dělá legraci z běžných životních otravných situací.
3: Hele, tak na kabely nemusíte chodit do tohoto obchodu, stačí se přijít podívat ke mně. Hele, můj fén a nabíječka a tak, já jsem na to expert.
0: No to jo, podle mě se dělej lidi do dvou skupin, jo. Na ty, co musí mít kabel, já nevím, od notebooku, od fénu, od všeho naprosto rovný a žádný úzel, a pak tady Jasmin, to má zamotaný všechno. Řekni, tak to řekni.
3: Ne, je to tak, řekni, ale,
0: to,
3: co, ale
0: co,
3: podle
0: co,
3: mě.
0: Co ti dělám, řekni to.
3: No rozmotávám je kabely, no. Ale podle mě to tak opravdu je, že většinou to mají chlapi, tuhle tu úchylku na narovnaný kabely, a holkám je to jedno. A zase jinak holky uklízejí všechno, ale co já znám, tak holky mají kabely zamotaný.
0: Uděláme takovou sondu mezi naše posluchače. Lidi nám napište, jestli máte rádi teda jako rovný kabely, anebo jestli vám nevadí uzly na kabelech. Tak. Hrozná blbost. Wondermoon. Shut Up and Dance. Další hity pro vás. No a hlavně taky, jak jsme slíbili, je tady rychlá pětka. Tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a můžete si za to koupit, co chcete. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: a přispívá taky třeba na sport i prevenci. No a kdo si s námi zahraje o voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour, bude Míra ze Slušovic. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ránko, Míro. Tak co ty a sport, kladný nebo záporný vztah?
1: No, tak já spíš jakože tak jezdím na kole a na bruslích, takže tak nějak.
2: Takže
0: to se
2: dobrý.
0: Hodí, to se hodí. Under Armour, nakoupíš určitě všechno i na kole a na brusle. Tak pět otázek, které tě dělí od výhry a startujeme teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik je 20 plus 30 plus 10?
1: 60.
2: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míro, budeš vědět, jaký zvíře má klepeta a chodí často do strany?
1: Rak nebo krab?
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Krab.
2: Která část rostliny bývá pod zemí?
1: Kořen.
0: Je to tak.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Mirko, na co máme kompas? Co nám ukazuje?
1: Mirka, máme jít.
2: Ano, světové strany je to
0: a
2: tak.
0: A pátá otázka poslední.
2: Jaký nástroj používáme k zatloukání hřebíku?
1: Kladivo.
2: Jo.
0: Mirko! Mirko, ty budeš frajer na tom kole, kamaráde.
1: Snad jo.
0: Je to tam voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Tohle je tvé.
1: Super, díky moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak není zač. Co tě čeká dneska takhle při středě?
1: No, teď zrovna právě, že jsem na cestě do práce, takže jsem si přizastavil.
0: Aha.
1: A tak mě čeká, jako ještě pojedu asi s dcerou taky na tom kole. Ještě, jestli se bude dát nějak počasí, sice to moc nevypadá, ale uvidíme.
0: O víkendu máme hezky, o víkendu máme hezky. Tak Míro, Míro, už můžeš zařadit jedničku, pomalu vyrazit, rádio si zesílit, je tady Benson Boon a my ti přejeme hezký ráno. Čau.
1: Taky, taky, mějte se pěkně, ahojte.
2: Ahoj.
1: Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Rádio Zlín.

0: čtvrtě na 8, za 2 minuty tohle Hit Radio. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám poslední dny spí, co? Dáme si trochu astro okénko. Jak se vám spí? Co vám dvěma?
1: To jo, nic moc vlastně.
0: Co ty, Fílo?
2: No, mně se spí nic moc tak nějak celý rok, takže bohužel. Ale je to lepší než v těch třicítkách teda.
0: No jasně, tak tam se proto, protože lidé citliví na úplňky a tyhle věci hlásí problémy se spánkem a já jsem mezi nima, protože sobotní úplněk, snad ten nejsilnější v letošním roce a hlavně první podzimní se blíží a jmenuje se sklizňový úplněk.
1: Sklizňový,
0: jak to zní, co? Že takzvaně sklidíme, co jsme zaseli.
1: Ale vždycky, když je úplněk, tak jsou takový dvě skupiny lidí. Jedni říkají, že se jich to nijak netýká, nedotýká, a druhý naopak svádějí třeba všechno na ten úplněk, ale úplně všechno.
0: Tak hádejte, do které kategorie spadá tady Míša. Máte jednu možnost. Máte jednu možnost. Dá se na to parádně vymluvit. A to pak vždycky, když přijdeš od té práce, třeba teďka, nevím, kdyby to, kdyby bylo ten úplněk to v pondělí, jo, tak přijdeš a to prostě měsíc a přitom si kalala do tří do rána. Chápeš? Jo. Takže dámy a pánové, víkendový úplněk. Nejsilnější úplněk, sklizňový měsíc, už tuto sobotu i ve vašem městě. Blaskorák, pozvánka do kina, co? Global DJs, What a Feeling, taky Pokáč, Solitaire, další skvělý hity pro vás za chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí, hezký ranko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
19: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní v Ostravě v Místecké ulici směrem do centra za křižovatkou s Paskovskou. Se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, zdržíte se v koloně. No a na trase z Javorníku na Jeseník za Vápenou dejte pozor na rozlitý olej na vozovce.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Flash dance.

0: Lukáč, Solitér. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Taky vás to tak baví, nás moc. 7.56 Hit Radio, hezké ranko.
1: Mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli, ale je to pravda a nebudete tomu věřit. Apple má ve svých podmínkách mimo jiný napsáno, že jeho software nesmíte používat při vývoji nebo výrobě jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
0: To je zajímavý, proč to tam mají. Takhle, je jako jasný, že jsme to nikdo nečet, protože obchodní podmínky, ať už instalujeme cokoliv, tak nečte nikdo. Prostě klikneš souhlasím, protože prostě jo, jasně, dobrý, tak tam je napsáno prostě 1000 stran textu, tak to odsouhlasíš a nevíš co, takže tam je tohle teďka.
1: Takže bychom vlastně asi měli ty podmínky číst.
0: To mě úplně nebaví, tyhle informace, protože za mě to je ta blbý, jo. My všichni, kdo čekáme, až nám do výdejního boxu přijde obohacený uran a pak jsme si u toho chtěli pustit tohle. Tak máme teda smůlu, jo? Takže Android si musíme pořídit, abychom mohli jako sestrojit atomovku, jo? Dobře. Pojďme na hity. Pojďme na songy, který máme rádi. Safrido, tohle jsou bubínky Played Live. 7.57, za chvíli 8 hodin, Filip dá další zprávy. A my vám s Jasmin přejeme krásný středeční ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné středeční ráno, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se dosud předpokládalo. Od středy 2. prosince bude mezi Českem a Španělskem létat dvakrát týdně nová přímá letecká linka. Propojí Prahu a Santiago de Compostela, ležící v Galicii na severozápadě Španělska, které je také významným poutním místem. A pojďme také na sport. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 nad Filadelfií v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher střelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-4 na ledě Pittsburghu. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 6-3 na ledě Los Angeles. Pojďme na region raději.
9: Až do pondělí 30. listopadu bude v Otrokovicích probíhat rekonstrukce křižovatek ulic Karla Čapka, Moravní a Erbenova. Všechny MHD spoje linky 56 ve směru na Štěrkoviště vedou mimo zastávky Senior a Moravní. Ze zastávky Společenský dům pokračují přímo na Baťov a autobusové nádraží. V opačném směru linky 56 do Kvítkovic nedochází k žádné změně. Dnešní obloha bude oblačná a na řadě míst ve Zlínském kraji zaprší. Teploměry ukáží mezi 15 až 18 stupni Celsia.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
11: Dobré ráno, šampione!
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A Filipem.
8: Dobré ránko. Čau, Filo. Čau, půjdeme na lodě. Či tak na čem to budou hrát? Na ledě nebo na lodi?
15: Ne, to je právě speciální hokej, místo na ledě se hraje na lodi. Jo, takže vy jste mě nepochopili vůbec, to byl přátelák.
8: Jo, takhle, jo, přátel, tak to je v pohodě. Tak my vám přejeme krásné ránko, doufáme, že atmosféra i u vás je taková jako tady u nás ve studiu. Činasky každý ráno, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
16: Hit Radio Zlín.
17: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8 hodin, 8 minut, tohle jsou Činesky na Hit Rádiu každý ráno. Vám přejeme dobrý ráno, pojďte si představit situaci, přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo ukradl třeba, nevím, autorádio, ale na zadním sedadle leží cizí dámský šperky. Tak to je ten okamžik, že víte, že jste tak trochu v háji, protože tady ty historce o nešikovném zloději vám doma nikdo neuvěří. Co se stalo, to se děje na Slovensku. Jeden zloděj vykrádal auta a jak šel od jednoho k druhému, tak on vždycky v tom každém autě vytratil nějaký loop, jo. Takže lidi, co přišli do svého auta, tak ve svém autě našli úplně jiné věci.
1: Prosím vás, když už kradete, tak nedělejte problémy doma těm lidem, který okrádáte aspoň.
0: No ale jak to vysvětlíš pak, že jo? To nevysvětlíš.
1: No právě,
0: to nevysvětlíš.
1: Říkám.
0: Představ si, kdyby jsme byli pár a teďka bys sedla ke mně do auta a tam by byly prostě třeba cizí náušnice, ženský. Tak uvěříš tomu, že bych ti řekl, že to asi tam někdo musel prostě jako nechat nějaký zloděj? No, tak vidíš.
2: Mně jo, třeba prej.
1: Ne, ale tak když se vám třeba stala nějaká takováhle věc, že třeba něco vypadá nevinně a vy vysvětlujete, hele, počkej, to není tak, jak to vypadá, ale nedokážete to vysvětlit. Stalo se vám něco takového?
0: Ty bláho, mě vlastně nedávno, já nevím, jestli to můžu říct, no teďka už
1: no,
0: musím.
1: Teď
0: no.
1: už musíš,
0: teď
1: no.
0: už musím, no. Tak my jsme tady v rádiu měli takový reklamní prezervativy, vlastně, jestli pamatuješ. Tak ty tady byli, no a prostě... Tak říkám, hele, to je docela hezký a ne, že bych to na něco potřeboval, ale tak jsem si to hodil do tašky vodnoťasu. A jen tak prostě, že jo, rádio, mám rád to rádio, ty reklamní předměty to jako schraňuju. No dobrý, tak jsem to měl v té tašce, tak to tam jako leželo. A pak moje jednou říká, že nemá nabíječku nebo něco, tak já říkám, hele, tak běž si do té tašky vodnoťasu a tam to bylo. Hele. Myslím, že mi to nevěří dodnes. A jestli poslouchá, tak teďka by mohla uvěřit, že to opravdu tam jako bylo náhodou.
1: Hele, ale chápu jí, taky bych tomu nevěřila, no. Takže jestli i vy máte něco takového, tak číslo k nám znáte a pokud ne, 777-937-777.
0: Můžete nám nahrát hlasovku přes WhatsApp nebo nám to poslat zprávou. A chceme teda ty nejvíc neuvěřitelný příběhy, kdy jste opravdu měli pravdu a protějšek, nebo když jste říkali pravdu a protějšek vám to absolutně nevěřil, že si myslel, že si vymýšlíte. Ať už doma, nebo třeba šéf v práci. Teď hity Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Alexa, Faithless, perfektní reinkarnace, New Religion, 8:45, 2 minuty k tomu. Na Hit Radio.
1: Měli jsme tady pro vás pár příběhů z kategorie, kdy přísaháte, že to není, jak to vypadá. Michal tady mluvil o nějaký historce z prezervativy a najednou přišla zpráva, já takhle jednou uklízela už bývalému příteli prádlo do skříně a tam byly 3 krabičky prezervativů a 1 načatá. Když jsem se ho na to zeptala, tak zvýšeným hlasem řekl, že o ničem neví a proč jsem šla do jeho skříně. No, pak jsem zjistila, že mě podvádí s bývalou manželkou.
0: No, co na to říct, no?
1: No, že se ti teďka ten tvůj obrázek moc nevylepšil.
0: Co na to říct? Co na to říct? No, když byl teda jeden načotej, tak mohu říct, že to zkoušel nafouknout, že jo, na hlavě. Další zpráva od Lenky. Krásné ráno, mám jednu podobnou historku. Přišel jsem večer domů a přítel se tvářil divně, skoro se mnou nemluvil. Až druhý den vyšlo najevo, že co mi má jako říct, když přijdu domů a jsem cítit nějakým jiným chlapem. Vytáhla jsem z tašky vůně, kterou jsem mu chtěla koupit jako překvapení a v obchodě je na sobě zkoušela. Tak se to vysvětlilo. Zdraví Lenka.
1: Tak tady to dopadlo dobře. Pak tady máme hlasovku od Jirky, pokud se nepletu.
2: Ahoj, tady Jirka, k tomu vašemu tématu. Já čistím auta a vždycky všechno, co v autě najdu, tak dám do krabice takový papírový. A jednou jsem čistil pánovi auto a plnej kaslík tam prostě někde skovaný prezervativ, třeba 10 balíčků. A všechno s techničákem, všechno, co se našlo ve stylu, se to do ty bedny. No jo, ale pro auto si přijela jeho manželka. A teď ona, já vám tady tu bednu nechám. A začala všechno dávat na místo. No a co myslíte, jak to dopadlo? Hezký den, čau.
1: To je nemilý.
0: Neskutečný. Poučení neposílat své ženy vyzvednout umyté auto.
1: A ty jsi taky říkal, že jsi vzpomněl ještě na nějakou historii.
0: Já jsem si vzpomněl, jestli můžu přidat, moje mamka má obchod s oblečením. No a já jsem takhle jednou převážel plný...
1: Že ti nedoručím občas něco.
0: Plný kufr podprsenek. No, bylo to na raminkách, byly úplně nový, dobrý, tak to převážím. A já jsem se mezi tím stavoval kamarádovi v jednom, to byl autoprodej autodílu pro nějaký díl, který byl velký, tak akorát do kufru. A teďka mi říká ten pán, já vám to dám do kufru. A já, no jasně. A teďka, jak chytám za to madlou toho kufru, tak mi došlo, co v tom kufru je, jo. Tak jsem to odevřel a zachytil jsem to ještě, než to doodevřelo a říkám tomu chlapovi, co nás asi to odevřel, asi se mě na nic neptejte, jo. Když to odevřelo a on se na mě tak podíval, říká, neptám. Tadyhle, nevím, možná se to k němu teďka dostalo, tak to možná teď po třeba 10 letech pochopí. Imagine Dragons Symphony na Hit Radio v 8:20, hezké ráno.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: Ale něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně v Ostravě v Mariánsko-Horské ulici před křižovatkou s Girmelovou směrem od Muglinova. Stojí u krajnice porouchané nákladní auto, dejte pozor. No a na Prostějovsku na výjezdu z Vícova na Ptení počítejte s omezením kvůli opravy propustku.
16: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
17: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno z Hitrádia. Tohle je Taylor Swift. Chvíli po půl deváté, s vámi Michal, Jasmina, Filip a Fíla má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásně ráno. Účastníci půlmaratonu v Anglii museli při závodu překonávat nečekanou překážku. Část trati totiž zaplavila voda a běžci se místy brodili doslova zatopenými ulicemi. Někteří pokračovali, jako by šlo o běžnou součást závodu. Američan David Rush přidal další poněkud bizarní rekord. Za jednu hodinu dokázal složit 415 papírových letadel. Tento člověk už přitom drží více než 200 Guinnessových rekordů. No a na závěr, žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Po takovém probuzení už člověk pravděpodobně kávu ani nepotřebuje, co Michale?
0: Tak a to byl pacient nula během covidu.
2: No, přesně tak, to mohlo být takhle.
0: Jak ti může, já přemýšlím, jak ti může vlíst netopír do pusy během spánku, aniž by si z toho nevšiml?
3: No rozhodně se toho budeme dneska všichni bát.
0: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Jseš fakt jelito.
0: Prosím tě, já myslím,
3: třeba... Jseš fakt hovado.
0: Pavouka, ne? No. Fool's Garden, Lemon...
2: Nebo had třeba, že jo, tam mohli.
0: No, tvůj. 8.36 ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, Calvin Harris, John Newman, Blame, 8.42. Stále přejeme fantastické středeční ránko.
1: S příchodem podzimu všichni tak nějak měníme šatník a hlavně s příchodem toho třeba deštivého počasí potom i obuv, jo. A možná to taky znáte, že když si jdete kupovat nové boty, tak si až v tu chvíli tý nový koupě všimnete, že ty vaše boty už jsou vlastně fakt hnusný,
0: to
1: že už
0: fakt
1: na tom nejsou dobře.
0: Že jsou totálně ošuntělý. Já jsem spíš myslel, že se dostaneš k situaci, kdy si jdeme koupit nové boty a ta paní, a ta prodavačka nebo ten prodavač ti nabízí automaticky impregnaci k těm botám. No
1: taky.
0: A já jsem takovej, já se teda přiznám, možná jsem trošku blbec, jo. Ale já vždycky říkám, to je v pohodě, já mám doma. Samozřejmě, že nemám. A já jsem zjistil, já jsem si poprvé koupil tady na ty boty, co mám. A podívej se, jak vypadají. Dobrý, ne?
1: Pohodě, no.
0: Pohodě. Protože jsem se je naimpregnoval, pak teda jsem měl takový zaprášený tohle, ale oni se dali krásně vyčistit, otřít, tak jsem je nastříkal znova. A zjistil jsem, že ty boty nemám na měsíc, ale že pravděpodobně vydrží třeba i půl roku. Jako jo.
1: Takže impregnace do všech domácností, ale k tomu, co jsem říkala na startu, tak zažíváte to taky, ne? Že já si myslím, že mám jako bílý boty, ale
0: ukaž?
1: Pak...
0: Já to nevidím,
1: no,
0: ukaž.
1: Dobře, tak tyhle už, ale jo, no tak,
0: jsou
1: tak
0: dobrý
1: nějak.
0: Ještě.
1: Je to taková šedobílá, není to sněhově bílá, ale je to furt ze mě bílá, dokud nejdu do toho obchodu a tam zjistím, že tohle už je skoro černá oproti tomu.
0: No, je to trochu 50 odstínů šedě, ale pořád dobrý ještě. Tak vy, kdo máte na sobě botky, které už pomalu dosluhujou, tak třeba vyražte dneska si nakoupit nějaký nový hezký, udělat si radost při středě a vzpomeňte si na nás a hlavně takhle, nezapomeňte na tu impregnaci. Je to fakt dobrý, fakt dobrý. A fakt dobrý jsou i další hity Kamrad Be Mine, za malou chvíli, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem.

0: český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
6: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
5: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
6: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
5: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
6: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
5: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
6: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
5: Dárková karta Zlatého jablka.
6: Karta plná radosti.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: 8.57.
1: Tohle je středeční hit rádio Alan Walker Faded. To byl taky poslední song středeční snídaně, my vám chceme poděkovat a hlavně taky připomenout, že dneska v 7.10 soutěž Kdo pak to zvoní, zvonili jsme, byli jsme v Pardubicích, ale nikdo nám nepřišel otevřít, to znamená, že z 5 000 korun, které jsme pro vás měli nachystané, to měníme zítra 6 000.
2: A v pátek vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun.
1: A to je výhra, cože tam budeme
2: výhra,
1: my dva,
2: no
1: to je výhra. Komplet detaily a registrace na webu hitradio.cz.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
1: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit. Zítra bude čtvrtek v 6.
2: Tak ahoj.
1: Čau.
4: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v tuto chvíli žádné nehody nevidím, ale i tak dávejte na cestách pozor, dnešním dnem totiž odstartovaly další práce na silnicích, konkrétně v Litenčicích, směrem na Morkovice Slížany se pokládá nový povrch. Projedete Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Kdyby nastalo cokoliv dalšího, dejte vědět, ať už zprávou nebo hlasovkou na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
5: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: On air.
12: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
15: Hezké dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Proberou i novelu, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Zabývat se mají i například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Některé teplárny ve Zlínském kraji začaly kvůli chladnému počasí vytápět nebo se k tomu chystají. Dodávky tepla už zahájila společnost zásobování teplem Vsetín. Ve Zlíně by radiátory měly začít hřát dnes. Česká armáda zahájila u Vyškova na Moravě a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026. Zaměřuje se na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. V podmínkách reálnému vojenskému nasazení chce prověřovat nové technologie a možnosti jejich propojení. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod dnes získala na tvrdém povrchu v Shenzhenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
4: Dnešní ráno je jak z pohádky, aspoň teda co se týká počasí, za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je Zlínský kraj s teplotami kolem 8 stupňů.
14: Hit Radio Zlín.
4: Tak jak už jste asi pochopili, pro dnešní dopoledne je s vámi výjimečně na Hit Radio Zlín Martin Král. A jestli se vám taky stává, že často na něco zapomínáte, tak nesu dobré zprávy, protože na nás někdo myslel a dokonce nám v procesu zvládne ušetřit hromadu peněz. O tom si ale víc povíme za chvilku, mezi tím nás čeká další parádní muzika, Ed Sheeran nebo Shabuzi.

nádherně to přespívala Alexandra Burke. Haleluja na Hit Radio Zlín. Zlomky, geometrie a rovnice. Takový šok možná, teď možná některým z vás naběhl mráz po zádech a vzpomínky na střední školu, jak jsme se to zoufale snažili pochopit a ono to moc nešlo. I když teda, jak komu, mě třeba zlomky ještě pohoda, ale jak se do počtu začaly míchat písmena, tak sice náš matikář vždycky říkal, že tam začíná být ta správná sranda, ale my jsme se teda moc nebavili. Co je dobrý, že ale právě kvůli tomu se před pár dny sešli učitelé právě, aby si poradili, jak ty věci vysvětlovat tak, aby je děcka co nejlíp pochopili a propojili to třeba i s příklady z běžného života. A víte co? 601 13 13 05, to je číslo na náš WhatsApp, sem ke mně do studia. Pojďte se pochlubit, jaký předmět vám šel na škole nejlíp, nebo co jste měli nejradši a co vás na tom nejvíc bavilo. Já vám mezi tím posílám další muziku, tady je Jelen.

Tak jsme se shodli tady na Hydrádiu Zlín. Před chvilkou jsme se totiž bavili o vašich oblíbených předmětech ze školy a dorazila, že jako hromada zpráv, ale matika tam není ani jednou. Lucka skromně říká, že napsala chemie, hlavně pokusy, když něco změnilo barvu nebo začalo bublat, to jsme byli jak malí kouzelníci. O, to je fakt. Jenom teda se musí dávat pozor, když pan učitel říká, v jakém pořadí to tam máte nalít, jo. Já teda definitivně neznám nikoho, komu se stala nehoda, a jenom tak. Další zpráva od Terky, mně čel nejlíp zeměpis. Paní učitelka nám nechala na lavici slepou mapu a kdo jako první našel nějaké město, dostal jedničku. Tak zajímavý nápad udělat z toho vlastně takovou malou soutěž. Evidentně to

ať otevřou. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.

středeční dopoledne trávíte zítra Rádiem Zlín, za to velké díky a schválně, kolik z vás dneska ráno nestíhalo do práce? No jo, klidně zvedněte ruku, nebojte se to přiznat, to se hold občas stane, je prostě každému z nás. Co ale hlavně se mi teďka vybavilo, jak jednou jsem jel, jsem přesně takhle jako dobíhal na autobus a teďka v poslední vteřince jsem to stihl a v tu chvilku mi došlo, že vlastně nemám jízdenku, tak jsem honem vytáhl telefon, posílal jsem si SMSku, protože to bylo ještě předtím, než zavedli ty nové terminály, kde se to dá vyřešit jenom tím, že přiložíme kartu. No, co čer nechtěl, tak zrovna v tom autobuse poprvé třeba za dobu, co jsem s ním jezdil, tak tam čekal revizor, no a už mě bral samozřejmě. Tak se mi zase moje zapomnětlivost pěkně prodražila, protože než ta SMSka přijde, tak to hold chvilku trvá a nastoupit se má až jako s platnou jízdenkou, no. Něčemu podobnému bychom se ale brzo mohli vyhnout, aplikace Fertik totiž bude ve Zlínském kraji testovat novinky, že bychom nemuseli vůbec nic dělat a sama by ta aplikace vlastně poznala, že jsme nastoupili, aniž by jsme museli zaklikávat začátek nebo konec. A jak škoda, že s tím nepřišli dřív, mohli mi ušetřit 500.

0: Chytrá Rioslín s vámi a ve Slovanském divadle přišli na to, jak se vrátit zpátky do historie, aniž by k tomu potřebovali stroj času. Je totiž napadlo, že by nás mohli doslova jako vtáhnout do děje. Tak vymysleli, že si sami budeme moct zapojit do takových malých her, konkrétně situací ze života Tomáše Garrigua Masaryka. Jestli byste si to chtěli zkusit, tak poznačte si do kalendáře 25. října na malé scéně Slováckého divadla. Já se přiznám, když jsme na škole, když si nacvičovali různé scénky a představení, tak tehdy jsem chtěl být vždycky křový, ale tohle bych si klidně zkusil.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%.

0: Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Maxi.
10: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
9: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Barbara Poláková, tohle asi netřeba představovat, to jsme poznali úplně všichni. Teď už ale na Hit Radio Zín vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nějak nám toho přibývá. Opatrně, pokud jedete z Valašského Meziříčí ve směru na hranice, tam se srazila dodávka s osobákem, projedete se zvýšenou opatrností a nehodu dvou osobáků hlásíte taky ve Vizovicích, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak když tak počítejte se zdržením. Co dalšího se děje na cestách, hlaste na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Krásné dopoledne, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun více než letos, řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. Valašské Meziříčí dokončuje projektové práce na nové tělocvičně základní školy Křižná. Radnice chce příští rok získat stavební povolení a v ideálním případě také vybrat dodavatele. Tělocvična v centru města bude sloužit také jako tréninková hala. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
8: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
7: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilí Koterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká s ruskou Anastasií Demurčanovou.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Dnešní den bude na Zlínsku trochu zatažený, ale sen tam se to sluníčko ukáže, teploty čekáme kolem 15 stupňů bez deště.
6: Hit Radio Zlín.
0: A jestli se poohlížíte po nové práci, tak i dál pozorně poslouchejte Hit Radio Zlín. Za chvilku si poradíme, jak na to jít nejlíp.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Další hit pro vaši lepší náladu, tolik Share Strong Enough na Hit Radio Zlín. A nedávno proběhl ve Starém Městě takový netradiční veletrh práce. Pod tím bychom si asi obvykle představili, že jo, stánky nějakých firem, které nabízí nějaké konkrétní místa, a jako ve filmu bychom tam donesli svůj životopis, přešli bychom si najít nové místo, no ale tentokrát to tam pojeli úplně jinak. Akce totiž byla zaměřená jenom pro děti a oni si pomocí různých her a úkolů zjišťovali, které obory by je tak jako zhruba mohly bavit, aby věděli, jakým směrem se vydat třeba i s dalším studiem. A tak mě napadá, jakým způsobem jste si hledali svoji první práci vy? Protože těch možností je docela hromada, znám i z okolí od kamarádů docela zajímavé příběhy, ať už, že se hnali práci přes známé, nebo že se prostě úplně náhodně kámoš přišel zeptat do jednoho obchodu a oni ho fakt vzali. Tak se pojďte podělit, jak jste to měli vy. Ideálně hlasovkou nebo klidně zprávou na náš WhatsApp. Číslo je 601 13 13 05.

0: Jak jste si našli svoji první práci? Na to jsem se ptal před chvilkou tady na Hitrádiu Zlín a já jsem si dřív myslel, že to přece asi vždycky všichni děláme stejně, ne? Že si prostě projedeme inzeráty, kde se nám to tak nějak zhruba líbí, tak zkusíme poslat životopis, ale ono ne. Jirka napsal, svoji práci jsem našel v novinách, tenkrát ještě na inzerci na poslední straně. Zakroužkoval jsem si to fixou a mám je schované dodnes. Jo, hezky. Tak dřív jsme kroužkovali inzeráty, dneska už tak maximálně co je kde ve slevě. Ale moment, ještě jsem tu měl jednu zprávu, která mě úplně dostala. Vteřinku, tady Radek napsal, šel jsem s kamarádem na pohovor jen jako doprovod, aby nebyl nervózní. Nakonec ale vzali mě a on se se mnou týden nebavil. Jakože co, to je masakr. Ale víte, co je na tom nejlepší? Oni se nebavili jenom týden. To, kdyby se tohle stalo dvěma holkám, tak to je konec přátelství.
1: Hit 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla, to dobré začíná u nás.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha. Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
17: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A konkrétně z toho 50 000 korun čeká na jednoho z vás na Hitrádiu Zlín už tenhle pátek. A jak s nimi naložíte? No to je jenom na vaší fantazii. Třeba taková dovolená u moře už by za takové peníze mohla být velice pěkná. Nebo si koupíte tu obří televizi, na kterou se koukáte už 2 měsíce. A nebo třeba natankujete jednou plnou nádrž do auta. Ještě předtím ale soutěžíme každý den přesně v 7:10, kdy zvoníme na jednoho z vás. Dneska to nevyšlo, nikdo neotevřel, takže na zítřek je připraveno 6000 korun, což je pořád, myslím si, velice pěkná částka jenom za to, že vstanete z postele. Tak jestli ještě nejste registrovaní, nabíhejte hned teď na hitradiozlin.cz, tam se zaregistrujte a třeba právě u vašich dveří v pátek ráno zazvoní Michal s Jasmin z naší snídaně šampionů. Mimochodem, oni prý budou vysílat už z auta, normálně jako na cestě, jak tam pojedou. Já si myslím, že jsme první, kdo něco takového zkusí. Tohle prostě jinde nezažijete.

Tolik taky Zara Larsson z Hitradia Zlín a za chvilku nás čeká jeden sympatický pán. Mě pobavilo, jsem před chvilkou napsal do vyhledávače jeho jméno a ono to vždycky doplňuje, že jo? Co by vás na to téma mohlo zajímat? A tady mi to jako jednu z prvních věcí navrhlo přítelkyně. Tak dámy, kdyby vás to zajímalo, Alvaro Soler je šťastně zadaný, už před 2 lety se dokonce oženil,

0: Nic to ale nemění na tom, že jeho muzika nás baví. Za chvilku Sofia.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: Zuber Grand Veskle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
9: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a momentálně nám nehlásíte žádné potíže z cest. Tak to je dobře. Snad to tak bude už pokračovat ideálně co nejdýl. Jestli jste právě za volantem nebo se třeba chystáte někam vyrazit, tak hlavně dobře dojeďte a kdyby cokoliv, dejte vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05 a my to pošleme dál.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatánka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Hezké dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Lidé v Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou ve dvou referendech rozhodovat o postoji samosprávy k zachování 3 železničních přejezdů v obci. Uskuteční se s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Správa železnic zvažuje, že při chystané modernizaci trati jeden z přejezdů zruší. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. Co mohou očekávat řidiči, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
8: Snížení cen nafty výrazněji pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazněji, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
7: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Friedzamové z Německa 2 matchboly a po výhře ve 3 setech postoupila do 2. kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Mertensová z Belgie.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Na teploměrech Zlínského kraje momentálně řádí 11, sluníčko se nám tam schovává za mraky, ale mělo by se přes den ještě ukázat. Teploty jinak očekáváme mezi 13 a 15 stupni.
6: Hit Radio Zlín.
0: S vámi Hit Radio Zlín a nedávno se u nás stavila velká delegace a přivezla nám hodně vzácnou medaile. Víc za chvilku. Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

A my jsme včera s kolegy z Hit Rádia Zlín absolvovali velké focení, takže kdyby někdo byl zvědavý, už brzo budou svítit vedle našich jmen na webu hitradiozlin.cz. Co ale hlavně, ono se to konalo ve Svitu, tady ve Zlíně, a já jak jsem hledal, kde to je, tak že otevřu mapu a normálně jak tam máte ty ikonky, třeba že jako tady je zastávka, nebo tady je restaurace, tak se koukám a o kousek vedle na centru polymerních systémů je ikonka s nápisem Noc vědců. Tak jestli vám to taky uniklo, už tenhle pátek se ve Zlíně chystá na různých místech různé interaktivní stanoviště, pokusy, novinky z technologií, dokonce i robotický barman. Tak já jenom, že by to mohlo stát za omrknutí. Mimochodem to Centrum polymerních systémů.

Tolik Harry Styles a Sign of the Times, Hit Rádia Zlín. Velice povědané, co říkáte? A nedávno jsme ve Zlínském kraji měli vzácnou návštěvu, přijel k nám totiž osobně ministr školství se stříbrnou medailí a gratulací pro pana ředitele ze střední školy gastronomie a obchodu Zlín, který dostal za mimořádný přínos škole, protože za posledních 8 let, co tu školu vede, tak jí dal nový směr a zvládnul lidi natchnout, aby posunuli to vzdělávání někam dál, tak i od nás samozřejmě posíláme velké gratulky, jak by řekl náš Pavel z odpolední show. Nicméně já bych si dovolil jenom takovou jako drobnou poznámku. Tahle medaile, ona je nejlepší ocenění od ministerstva školství, které kdo jako může dostat. Tak už jako v první řadě bych čekal, že to bude stejné jako ve sportu, ne? Že by mohla být zlatá. Ale hlavně, prosím vás, najděte si na internetu, jak ta medaile vypadá, protože ona se jmenuje Stříbrná, ale pozor, spoiler, ona ve skutečnosti Stříbrná není.

0: A je hotovo, blížíme se do finále dnešního dopoledne na Hitradio Zlín. Dneska mimořádně zaskakoval Martin Král, ale nebojte, od zítřka se na vás zase těší klasicky kolega Filip Bartek. Tak mějte fajn zbytek dne, jestli právě obědváte nebo už se chystáte, tak dobrou chuť. Já si jdu taky něco sehnat. Do té doby vám ale pošlu ještě nějakou další muziku, bude Sia nebo taky Rag & Bone Man. A po celé už jsou připraveny dnešní srdcovky s Jirkou Pelnářem. Tak nikam neodcházejte, mějte se hezky, ahoj.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to ne.

0: není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín. Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
7: Tak a to byl pacient nula během covidu.
6: No,
7: takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
8: Ježiš. Jsi fakt jelito.
7: Prosím tě, já bych se
8: třeba... Jsi fakt hovado.
7: Pavouka, ne?
1: No. Jsi snídaní šampionů na

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě do zítřka budou v Prolově a v Pozděchově probíhat práce na vozovce. Projíždějte tudy proto opatrně. Úplně uzavřena je ulice Krátká v Luhačovicích. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.

0: Lucie Jaňková. Začíná astronomický podzim. Slunce ve dvě ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení se oteplí prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů. Rána ještě zůstanou chladná. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Návštěva se odehraje 29. září v podvečer. Keble na slapech dál potřebují zachránit kvůli poklesu hladiny. Jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpět do vody se proto zapojují také dobrovolníci. Doplňuje mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
0: Detaily najdeme na webu Českého svazu ochránců přírody a teď se ještě podíváme k nám.
2: Zlínská noc vědy na půdě Univerzity Tomáše Bati nabídne tento pátek desítky interaktivních stanovišť, pokusy, technologické novinky i soutěže. Připraven je souboj mozků, robotický barman i mobilní dispečink záchranné služby. Večer bude koncert kapely Vltava. Vstup je zdarma. Program začne v 16 hodin.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Dnešní obloha je oblačná. Během odpoledne může na celé řadě míst Zlínského kraje zapršet. Teploměry vystoupají na 18 stupňů Celsia.

Je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám dnešní středeční srdcovky a když je středa, tak si to uděláme hezký. I hezky. Dáme si Doktora Albana, dáme si hity, který jste si pouštili doma, když si na počítači ještě ve Winampu. 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Tohle je rok 1992 a pokud vám teď sami půjdou takhle ruce nad hlavu, tak se není čemu divit. Jo, už jste životem zkušení, ráno vás bolí záda, ale pamatujete skvělý léta. Tady jsou 90. na Hit Rádiu, já jsem Jirka, užívejte den.

0: Doktor Alban. Mimochodem opravdu jako skutečný zubař.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to tak, je to zubař, respektive byl to zubař, dokonce i měl jeden čas svoji vlastní jako ordinaci, ale do toho tak hrával na diskotékách a nakonec zjistil, že prostě je mu to blíž, no, tak se vydal tímto směrem a my jsme za to strašně rádi, zaplať pámu za to. Tak zdravím mimochodem právě teď na každé zubařské křeslo, ať už jste u zubaře nebo na dentální hygieně, tak ať vás to moc nebolí. My si dáme další srdcovky, ale teď tady koukám akorát na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Hned tady mám první zprávu. Čau Jirko, ty kráso, it's my life, úplně se vidím na té diskotéce, když tohle začalo hrát už nad ránem a lidi se ploužili po parketu, jak zákon káže. To mi trošku jako připomíná zásadní jako věc, kterou teď momentálně Gen Z vůbec nezná. Gen Z, já se přiznám, že se v tom moc jako neorientuju, ale je to prostě, pojďme tomu říkat, dnešní mládež. Tak dnešní mládež, než jde ráno do práce, když už mají jako po škole, tak než jde ráno do práce, anebo při nejhorším ještě do školy, tak většinou jdou na nějakou maču a nevím, co všechno, jo. My 3 hodiny předtím, než jsme šli do práce, tak jsme byli na tom tanečním parketu, stančili na stole a byli jako úplně v jiném světě. A pak jsme kolikrát opravdu jako rovnou šli do práce. Tak to už se dneska moc neděje. Tak pojďme i na to zavzpomínat a na druhou stranu i trošku zvolnit tempo. Jo? Ještě si dáme dneska některé klasiky. Předtím srdcovka číslo 2, Alicia Keys.

Druhá srdcovka pro středeční den, Alicia Keys, No One. A myslím, že nikdo nezažil vlastně asi jako to, co jsme zažívávali my z dnešní doby. O tom jsme se bavili před chviličkou a důkaz je třeba tady na WhatsAppu zpráva od Davida, který píše: Čau Jiří, jo, to byly časy, suročník 1987. No jo, ale zase kocovina netrvala dva dny a taky nebyly potřeba týden v lázních. Tři hoďky spánku stačily a po cestě do školy ještě s trochou štěstí se našel v jedné kapse poslední dvě cigára, zapalovač a stovku a ve druhé nedojezený gyros v bulce. Ale takhle, shodneme se, že jako nejlepší naše večery z našeho mládí, tak ty většinou začínaly větou: tohle sorry nemůžu, já jdu ráno do práce, anebo já ráno vstávám do školy. Tak tady máte East 17.

0: Tak co dámy, měli jste East 17 v pokojíčku na plakátu z Bravíčka? To byly časy. Tak tady máte ode mě dneska jako takový malý dárek. Vždyť je středa, člověk se má dělat radost každý den a ve středu obzvlášť. Cesta kolem světa Around the World a boyband East 17. Třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Vzpomínáme i na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 na naše legendární večírky, které jsme prožívávali. Shodneme se na tom, že prostě vždycky, jakmile druhý den se někam ráno mělo vstávat, jít do práce nebo do školy, tak to vždycky byly prostě ty nejzásadnější večery. Mám tady hlasovku.
3: Ahoj Jiříku.
0: Nazdár.
3: Jo, tak teď jsi mě vrátil úplně fakt jako zpátky do 90. kdy jsme přesně chodili na diskotéky, kolikrát z diskotéky rovnou do práce. Pak jsme chodili na vývary a párek z hořčicí, aby jsme přežili ten den. To byly časy. A pamatuju se, nevím jak, třeba v Praze nebo jiných městech, ale u nás na vesnici bejvávaly diskotéky s překvapením půlnočním a většinou to byl striptease. Super, fakt dneska úplně úžasný.
0: Já děkuju moc za tuhle krásnou hlasovku. Já jsem rodilej Plzeňák a tam jsme taky měli teda diskotéky s překvapením, taky byl striptease a většinou to byl vždycky někdo z mých ožralých kamarádů teda, ale nikdo ho nechtěl vidět a nikdo mu za to nikdy nezaplatil. Dáme si rok 1984, další famózní srdcovka.

0: je 80 na Hitrádiu.
1: Musím do toho takhle rychle vstoupit, Monča poslala skvělou zprávu, když vzpomínám vlastně jako na svou pubertu a na to, jak jsme s Pařby rovnou chodili do práce, tak ještě, že naši kluci nejsou po mně a jsou o víkendu večer doma. To píše spokojená máma, přesně, takhle jako většinou nezačínají ty věty, jo, já v tvých letech. Covku. Už mi nevolej, to je klasika, co? Tak tady máte v plný kráse na Hitrádiu.

0: Holky už mi nevolej, rok 1999.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Myslím, že dámy jste si teď určitě při této písni, při této srdcovce vzpomněli alespoň na jednoho bývalýho, kterýmu jste říkali, hlavně už mi prosím nikdy nevolej. Jo, i taková je naše puberta, i takové je naše dospívání, takový je život a takové jsou srdcovky. Máme 5 srdcovek za sebou, ještě jedna nám zbývá, ta je na vaše přání. Jakou byste chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777, pošlete zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Dáme si za chviličku jeden hit a hned po něm, tedy konkrétně po Pink, tak dáme srdcovku na vaše přání. Těším se na váš výběr.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Maxi.
7: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. živavodamodra.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Helpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Pink a to přesně ve 12 hodin a 34 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, dáme si tentokrát 90. léta a bude to srdcovka na přání. Ale zkusím k tomu napojit co nejvíc i vzkazů. Mimochodem, Marťa si napsala o tuhle srdcovku. Slíbil jsem, že si ji dáme určitě. Je to vlastně jako hrozně hezká věc. Vy možná budete znát i v češtině. Mě baví tenhle ten originál, který je od jednoho hudebníka, který se jmenuje Beck. Je to hit, který nahrál v roce 1992, ale až v roce 1993 tak ji vydal. A mám tady zprávu od Tomáše. Čau, pustám nějaký devadesátky, co se opravdu moc často nehrajou. Díky moc. Další zpráva. Nemáš tam i trochu country? Zdravíme s holkama z práce. A ještě tady i jedno přání, a to mě taky jako baví, který je pro manžela. A ty to jenom tady musím najít, protože to tady někde bylo a úplně jsem to ztratil. Už to tady mám. Můžeš prosím popřát mému manželkovi Martinovi k dnešním narozeninám, že mu přeji všechno nejlepší, manželka Eva. Já bych mu popřál všechno nejlepší, ale to on už má, Evi, tebe. Tak manželku, všechno nejlepší k narozeninám. A my si dáme tedy rok 1993 a tuhle srdcovku, která se opravdu v rádiu nehraje. Je to škoda. O toho jsou tu srdcovky.

0: Cyrus tady zpívá o konci světa, to, že pro tuto chvíli, pro dnešek končí srdcovky, to není konec světa. Zítra budou zase, zítra ve 12 hodin a my pokračujeme dál na Hit Radio. S vámi stále zůstává Jirka Pelnář, čeká nás vtipné odpoledne, protože ve dvě nás čeká naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu, takže opět vstoupíme na tenký led a zjistíme, co si český éter ještě může dovolit a co už je možná trošku za hranicí, ale nás to baví. Zatím nám to ještě nezrušili, takže ruleta určitě dneska bude ve dvě hodiny. Za chviličku taky nejnovější zprávy a do té doby Lady Gaga, Lost Frequencies, taky Poetika, takže další skvělá hudební společnost. Tak buďte s námi, buďte zítra rádio.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
5: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, Vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete.

0: se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví Spomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomyšl. Skutečné zahradnictví.
1: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodní dům.cz.

0: Richard Miller, gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru středečního poledne Lady Gaga Abracadabra, no to je kouzlo, oběd je pryč. Před námi 13. hodina a nejnovější zprávy. Lucie, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Bezručově, Šafáříkově nebo na Prostřední ulici ve Valašském Mezříčí probíhají stavební práce. Projíždějte tudy proto opatrně. S tím samým se setkáme i při průjezdu Bouslavic u Zlína. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uhersko-brodská.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Zahradnictví Slunečnice, Stánek 45, Tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Unie státních zástupců se stejně jako už dříve Soudcovská unie a Česká advokátní komora ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu, která v obci rozdává letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníku Martin Zeman.
4: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
3: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Blíží se podzimní etapa výstavy Zahrada věšky. Od pátku 25. do pondělí 28. září si zde nakoupíte vše na vaši zahradu. Ve sportovně společenském areálu nad parkem na vás bude čekat i doprovodný program. Jedná se o tradiční událost, která pokaždé naláká celou řadu návštěvníků.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
5: Ve Zlínském kraji vládne oblačná obloha, na celé řadě míst i prší. Teploty naměříme mezi 15 až 18 stupně Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Středeční odpoledne nám pokračuje dál. Já vím, že srdcovky už jsou za náma. Srdcovka na přání taky je pryč. Ale ještě jsem tady na WhatsAppu Hit Radia 777-937-777 objevil zprávu, kterou píše Adri a píše: Ahojky Jirko, prosím, zahraj mi něco pěkného. Dnes mám narozeniny a jsem nemocná. Chřipka. To už bohužel začíná být taková narozeninová tradice. Tak prosím něco na zlepšení nálady, děkuji a přeji ti krásný den. Adriana, tak děkuji za přání krásného dne. Narozeninový dort málo kdo spoukává, takže na něj kýchne. Ho rovnou uhasíte, pravda? Ale je fakt, že jestli je něco, co vyžene bacily z těla, tak je to ta dobrá nálada. A jestli něco umí zlepšit náladu, tak je to hudba. A za mě je to melodie, která vás donutí zavřít oči, zapomenout na celý svět kolem vás a vrátí vás v čase do doby, kdy vám bylo dobře. A přesně tohle podle mě splňuje hit z roku 2001, který posílám Adri tobě a taky vám, kdo máte chřipku. Jsme Hit Radio, tohle je Gigi D'Agostino.

0: Barcelona ve čtvrt na dvě tady u nás na Hit Radio. Ano, Barcelona a novinky. To mi připomíná Barcelona ve Španělsku, horká novinka, my taky máme novinky ve fotbale. Máme nově španělského trenéra, našeho fotbalového nároďáku, a poprvé ho můžeme vidět už tento víkend. Česko začíná svoji cestu v Lize národů, a to ve skupině smrti. Máme Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Nádhera, nádhera. Pro nás, pro fanoušky, pro kluky na hřišti, to bude trochu řehole. O to větší podporu z tribun, ale budou samozřejmě potřebovat. A tím se dostáváme k tomu, co vám chci říct. Přijďte na zápas, pojďte fandit, pojďte si to užít. Budeme tady mít opravdu fantastickou zaprvé atmosféru, ale zároveň i fantastický tři týmy. Teď teda dva, ten další až za nějakou dobu. Budeme hrát ve Fortuna Areně. V sobotu hrajeme proti Chorvatsku, v úterý večer potom proti Anglii. A pozor, v průběhu domácích zápasů bude přímo před arenou taky Repre Fan Fest. Budou autogramiády hráčů, můžete zajít na otevřený trénink českého týmu. Skvělý. Užít si zábavu v partnerských zónách a všechno je to zdarma. Repre Fan Fest bude každý den od 26. až do 29. září, což je horká novinka, vždycky to bylo jenom v den zápasu. Tak teď i mezi zápasy, to znamená v neděli a v pondělí, tak můžete vyrazit taky. Já se na vás budu těšit mimochodem v neděli v Repre Fan Festu, ale jinak v sobotu a v úterý, jak jinak, než přímo na stadionu s mikrofonem u hřiště. Tak doražte, bude to stát za to. Těšíme se.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Ve 13 hodin 25 minut na vteřinu přesně. Posloucháte Hit Radio. Dneska máme středu, je rok 2026. Pomalu ale se nám končí září. A taky se nestačíte divit, jak je všude všechno drahý. Komplet. To je vlastně jako nic není levnýho. Předvolební sliby holt nějak nevyšly a začíná se pomalu, ale jistě nahlas mluvit o další krizi, která nás čeká. Tak alespoň jedna dobrá zpráva je, to jsem pro vás našel, tady na Hit Radio máme dobré zprávy, tak našel jsem, že dneska se to schválilo, že se nebudou zdražovat dálniční známky, že i v dalších letech budou drahý jako doteď. To znamená roční 2570, pak je tam 30denní za 480, 10denní za 300 a jednodenní za 230 Kč. Takhle to dál bude. Jestli je to už teď drahý nebo ne, tak to je samozřejmě jiná otázka. Na druhou stranu, když už to člověk zaplatí, tak je dobrý, aby aspoň po té dálnici jel, ne? Já občas mám pocit, že tam jdu akorát zaparkovat a dneska třeba, když jsem jel do práce, tak jsem z ní dvakrát musel sjet, objíždět to po starý, abych se na ní zase třikrát mohl potom vrátit, nebo kolikrát, abych se dostal do práce. Takže když už za to člověk konečně zaplatí, tak aspoň ať po ní můžeme jezdit. No. Tak ale, jak říkám, alespoň troška dobré zprávy, že příští rok by dražší být neměl. Ale to je za rok, tak uvidíme.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio anglický DJ Jonas Blue a Hit Rise. Když šel Jonas Blue do první třídy, tak skupina Roxette vydala svůj mega hit June Afternoon a to je přesně hit, který si dáme teď tady u nás na Hit Radio. A já jenom připomínám, že tento týden v pátek tak vám rozdáváme 50 000 korun na ruku a to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Zítra ráno, pokud nám otevřete dveře, tak je tam 6 000, ale v pátek je to opravdu 50. Podrobnosti na našem webu, teď Roxette.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 13 hodin a 43 minut. Dneska máme středu a je podzim. Ano, spát jsme šli v létě a probudili jsme se na podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno a 5 minut vstoupilo do znamení Vah a tak nám nastane podzimní rovnodennost. Takže pokud máte chuť už na podzimní náladu, na trochu podzimní depky, na podzimní svetr, podzimní dýňové laté, tak je to naprosto v pořádku, protože od dnešního dne už oficiálně tady začíná váš čas. Všechno je to v pořádku, až na tu depku, to já teda osobně nepodporuju, a tak tady na Hit Radio dělám i všechno proto, aby vás ta depka letos na podzim nechytla. Tak si dáme další hity, jako například od Leony Don't Worry. Prostě nedělejte si starosti. To je inspirativní hit na podzim. Je 2:45, já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio a ve 2 hodiny nám začíná pro pobavení i ruleta dvojsmyslu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
5: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
6: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
7: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Do konce října masivní výprodej skladových

zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Niko Santos a Fastboy na Hitrádiu, 13 hodin 58 minut. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím pro vás máme aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Horní Lidčí počítejte s kyvadlovým provozem a možným zdržením. Pracuje se taky na křižovatce na hlavním tahu v Zašové. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Platit by měla 24 hodin od jejího zakoupení. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plývová.
12: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
11: Na jejich zavádění VZP už vyhradila 300 milionů korun. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Ukázal to vzdělávací program Jeden svět na školách. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Ta upozorňuje na prevenci nádorových onemocnění dutiny ústní. Až do pátku nabízí bezplatné preventivní vyšetření. Zájemci nepotřebují žádanku, musí se ale předem objednat. Vyšetření probíhá v 21. pavilonu.
13: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Zítřejší ráno bude mlhavé, počítejme taky s oblačnou oblohou a občasnými přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa a máme 2 hodiny odpoledne a to znamená, že opět spolu vkročíme na tenký led. Dneska je podzim, oficiálně nám to jako začíná a tady u nás už zase máme ledovou plochu, tak uvidíme, jak moc pod námi bude křupat, protože máme před sebou ruletu dvojsmyslů. Dáme jeden hit a

0: Miles Smith na Hit Radio ve 2:00 PM, 5 minut. K tomu je před námi středeční ruleta dvojsmyslů, což znamená, že opět to bude na vás. Připravte si telefon, telefon číslo 777-937-777. Posílat můžete zprávy i hlasovky a opět to bude stejné. Ruleta nám vytočí téma, zadání, co může zaznít v ložnici a ještě někde. Tak uvidíme, kde. To neprotahuju. Ruletu jsem roztočil.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na podzim. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Dneska nám to hezky začalo, ve 2 ráno. Tak to pojďme rozčísnout. 777-937-777. Tak Dominiku, tady koukám Dominik. Jako první zpráva, úplně první zpráva, přišla od Dominika, který píše, mám plný nos. Mě to asi můžu zakončit dneska. No to bude těžký. Tak jo, tak pište. 777-937-777.

Bittersweet Symphony. Posloucháte Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne ve středu, tedy v pravý čas, pokud máte rádi češtinu a taky dvojsmysly. Naše ruleta dvojsmyslů nám dnes vytočila téma, co může zaznít v ložnici a taky na podzim. Přišlo strašně moc zpráv, já se tím tady pročítám a normálně nekecám, ale třeba 90% zpráv je, už to vadne, zas to padá, vadne ti to. A tak dále. To je vlastně jako celý. Jo, to je celý. Sem tam se objeví, nezapomeň si vzít pláštěnku, nebo tady ochladilo se, potřebuju zahřát, to je tak hezký. Mám studený nohy, jasně. Ponožky si necháš, taky dobrý. Necháš si ten svetr? Fuj. A teď koukám, co tady ještě dál, no. Jasně. Nemusí pršet, stačí, když kape. Ježišmarja, to ne, snad ne. Tohle nikdo neřekne, ne? Na podzim. Jdem vypustit draka. Hezky, dobře. Děkuju, Jana. Píše, jdem vypustit draka. Konečně vzduch. To je blbý. Tak jo, vyberu to nejlepší. Dáme si 2 hity a odměním vás. Naší speciální verzi Člověče, nezlob se. Tak pište, 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Jsme Hit Radio, tohle je Rita Ora.

0: Rozír na Hitrádiu, je na čase vybrat nejlepší zprávu, kterou jste poslali na WhatsApp Hitrádia 777 937 777 do rulety dvou smyslů na téma, co může zaznít v ložnici a na podzim. Ještě tady mám pár jako adeptů, dneska je to fakt výživný, třeba Radek, který píše: ahoj, konečně 18, ty čtyřicítky byly nesnesitelné, zajímavý. Je tu dost mokro, nebo to je ale klacek, tím si zatopíme. Tady dokonce Míša píše: moje maminka se stydí, ale pobavila mě její reakce doma. Po tom létě je nějaký vypelichanej. Tak taky zajímavý, taky dobrý. No a teď už je krocan v troubě. Pořád to chodí. Já jsem sice musel vzít i pár mých kolegů, co mají stejně blbý humor jako já, aby jsme teda vybrali tu nejlepší. A tady se všichni jako jednomyslně shodli, že Lukáš poslal zprávu, která za nás, tedy tady za tu porotu, je nejlepší a vyhrává tím pádem naší verzi hitrádiovskou hry Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. A Lukáš píše: co může zaznít v ložnici a na podzim? Tyjo, tady je to samá bukvice. Za mě bez komentáře. Děkuju, další ruleta za týden.
1: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
2: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
1: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
2: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
1: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
2: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
1: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
2: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
1: Dárková karta Zlatého jablka.
2: Karta plná radosti.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz. Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
13: Hit Radio.

0: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpoledne pokračuje dál, to první podzimní odpoledne roku 2026. Dneska máte plné právo na to dát si něco sladkého, že jo? Klidně kakao, horký, s marshmallow, ale chápu, není vám pět. Ale jakýkoliv jako dezertíček, jo? Dneska na to máte právo, protože jsme na začátku období, kdy na někoho občas padá podzimní splín, nějaká repka. No a většinou jako to sladký, tak s tím pomůže. Takže pokud potřebujete nějaké výmluvy pro to, abyste si dneska přinesli domů něco dobrého, klidně dvakrát, dva dezertičky, tak jediná výmluva je prostě podzim a chcete si udržet dobrou náladu. No a dobrou náladu, tak to vám udrží dneska po 15. hodině taky naše odpolední show. Těší se na vás, do té doby ještě spousta hitů, dáme třeba Michala Hruzu nebo Rednex. No a vy se pomalu ale těšte na třetí hodinu odpolední.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytneme za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.

0: Michal Hruza s Hitem pro Emu, 14 hodin a 40 minut. Ještě než se spolu rozloučíme, tak tady mám na vás jednu zajímavou otázku. Jestli čtete obchodní podmínky, než zaškrtnete kolonku souhlasím? Jestli ne, tak je to naprosto normální, nedělá to nikdo, ale je to škoda, protože občas jsou tam jako neuvěřitelný perly. A někdo si to pročet, konkrétně u společnosti Apple. A normálně představte si, že třeba společnost Apple má ve svých obchodních podmínkách, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu. Zajímavý. To si člověk říká, jestli jako je to opravdu jako vážně, nebo to tam někdo píše, aby zjistil, jestli to někdo čte. No a podobných perel je tam víc. Třeba tohle je taky perla. Při poslechu hudby nesmíte vyrábět biologické zbraně. Znamená to, že teda nesmím poslouchat hudbu na záchodě? Zkouším žít, jako by po noci nečíš. V mém případě asi ano. Poetika Zkouším žít, tak to je další hit, který si dáme do 15. hodiny, k tomu ještě David Guetta, taky Coldplay. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit na Hit Rádiu zítra v pravé poledne, dáme si další srdcovky, no a dneska od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumač.

0: Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let, Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, nějaké nečekané nehody a podobně. Dokonce nemám hlášené ani policejní hlídky. Tak je na těch cestách takový klid? Pokud ne, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatánka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zaparkovat v okolí zlínské polikliniky v ulici Antonínova bývá každodenní výzvou. Místa určená pacientům, personálu i návštěvníkům často blokují dlouhodobě odstavená vozidla. Situaci má vyřešit výstavba nového podzemního parkovacího domu, která odstartuje už v příštím roce. Celý projekt navíc zaplatí soukromý investor. Lidé v Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou ve 2 referendech rozhodovat o postoji samosprávy k zachování 3 železničních přejezdů v obci. Uskuteční se souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Správa železnic zvažuje, že při chystané modernizaci trati, která obcí prochází, jeden z přejezdů zruší. Zbývajících 2 se úvahy o zrušení netýkají. V Napajedlích proběhnou v sobotu svatováclavské slavnosti. Po celý den se můžete těšit na tradiční farmářský a řemeslný trh na Masarykově náměstí, bohatý historický a doprovodný program v centru města i na nádvoří nového kláštera. Vyvrcholením dne bude kostýmovaný průvod městem.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Hit Radio Zlín.
0: A dneska na 23. září máme hned 2 velké události, co se týkají podzimu a podle čeho poznat, že podzim začal. Ta první věc, že 23. září ten podzim ve skutečnosti opravdu začíná, ale ta je ta jako méně podstatná, ta větší je, že dneska už se nám začíná topit. Podle toho fyzicky poznáme, že ten podzim je už tady.

Rosalyn, na Hitrádiu Zín za námi, tady odpolední show a dneska nám to teda startuje. Oficiální oznámení o tom, že začíná podzim a že zároveň se vlastně blíží zima. Začala topná sezóna. Postupně se to i po celém Zlíně spouští. Radiátory, co jsme měli zastavené, nám teď zase začnou hřát, takže klidně to tam na dvoječku, na trojičku už pustit. Nicméně 601 13 13 05 je náš WhatsApp a sem mi prosím vás teďka pojďte psát, jak se tady s tím příchodem podzimu zžíváte, protože já se třeba přiznám, že si hrozně jsem si užíval léto a to vedro, které vlastně letos přineslo, i ty jako fakt jako tropické noci, a já jsem třeba rád, že teďka je chládeček, takže já mám furt otevřené okno i v noci a mně se spí dobře. A zatím teda jako nehodlám topit, tak otázka, jak to máte vy. Jestli jste zimomřiví, jestli už začínáte si nějak zahřívat, zavídat do okna a podobně, venku už je na vás prostě na bundu, nebo jak tohle máte? 601 13 13 05.

0: dneska startuje podzim. Na Hitrádiu Zín odpolední show si o tom pojďme trošičku něco říct, že nám začíná zároveň ve Zlíně a v okolí topná sezóna. Eda napsal, pořád při otevřeném okně spím a když mi začne být zima, tak si vzpomenu na ty tropické neprospané noci, kdy jsme trpěli v noci v těch třicítkách a potili se a je mi zase dobře. A já to mám úplně stejně, že v momentě, kdy jako začínám cítit, že mi začíná být zima, tak si říkám, nepotlačím to, protože si vzpomenu, jak mi bylo vedro a jak jsem se těšil, až bude podzim. Hanka, já jsem hrozně zimomřivá, takže tohle je pro mě obrovský teplotní šok a už jedu doma pomalu kudycha, župan, zavřené okna a topíme si v krbu. Všichni máme takového kamaráda.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Richard Miller, galakoncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si...

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Přesně za 7 dní, protože dneska je 23. tak přesně za 7 dní bude 30. A to přesně 30. na zimním stadionu tady ve Zlíně od 17.30 proběhne velká bitva, 8. kolo Maxa ligy. Naši Berani se postaví proti Třebíči, tak samozřejmě kromě toho, že jim budeme držet palce, tak zároveň vás tam pošlem gratis. Anička by chtěla 2 lístky. Aničko, dobré odpo.
2: Ahojte, všichni, zdravím všechny posluchače a Pavle, tebe taky.
1: No čauky, mňauky, to je hezký úvod. Tak prosím tě, před tebou 3 jednoduché otázky, pak když přes ně projdeš, tak máš 2 lupeny. Jdem na to?
2: Ano, super.
1: První otázka, co nesmí chybět ze stánku občerstvení na hokej? Za A, sushi, za B, párek a pivo, anebo za C, uzené cigáro?
2: Tak já jsem určitě za Bčko.
1: Párek a pivko, jo?
2: No určitě, dobrý. 100%.
1: Já bez všech předsudků bych řekl, že jsem čekal, že nechce suši. Ale okej. Okay. Dvojka. Co k párku v rohlíku prostě patří? Za A, hořčice. Za B, kečup. A nebo za C, tatarka?
2: Já jsem tým kečup, takže Bčko.
1: Já to tady mám poznačené jako špatnou odpověď, ale
2: ne,
1: dobrý,
2: ne,
1: dobrý.
2: To není odpověď.
1: No pokud je ti nad 15, tak jo, ale dobrý. No a třetí otázka. Která z následujících surovin nepatří do těsta na langoše? Za A, kvasnice, za B, mouka a za C, kypřící prášek?
2: Nepatří. Tak Cčko, to je jasný.
1: Tady se někdo vyzná. No výborně, to byl taky chyták, protože ten, kdo dělá langoše z kypřícího prášku, tak to nejsou dobré langoše.
2: Ne, to je propadák.
1: Jsem rád, že se shodnem. 2 lupeny na hokej jsou tvoje, tak koho vezmeš sebou?
2: Určitě přítele, ten bude nadšený.
1: Jo takhle, no tak ty mu uděláš radost, tak víš co, tak ještě řekni, že to je nějaké speciální utkání a že lístky stály hrozně moc peněz, jo?
2: Ano, mám to tak
1: v plánu. Tak se měj hezky, ahoj.
2: Ano, ty taky, ahojte, mějte se všichni.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Bitva o Zlín se blíží. Pátek 2. října budeme mít prosím vás na zimním stadionu živo, protože z původního hokejového souboje dvou zlínských gymnázií se během posledních 3 let stala vlastně gigantická akce. 7 hodin aktivit nás čeká, to konkrétně hokeje, hudby, show, to všechno a bude i headway. Naše dětství ve fyzické podobě na našem stadionu, na ledě. 2. října se tak vidíme a já jenom připomenu, že kdybyste si říkali, chtěl bych vidět Hedové, chtěl bych se tam zajít podívat, ale lístky budou hrozně drahé, no tak vůbec ne. Já jsem si sám říkal, tyjo, doufám, že to nebude nějak přeplesk, že tam třeba nenechám 1000 na osobu, no vůbec ne. Lístky startují na 112 kačkách.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
9: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
10: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
11: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva.

pojďme se tady na Hitrádiu Zím odplní show taky zhodnout na jedné důležité věci, že muzika nám tvoří den. Muzika nám tvoří to, jak třeba rychle jedeme v autě. Kolikrát to ani nevnímáme, tu písničku, co zrovna hraje, ale pokud je rychlá, svižná a jede bomby a my začneme jako si vibovat, tak v ten moment máme tendenci šlápnout po plynu. A stejně tak nás ale písničky dokážou i zahřát. Tak to zkusíme tak jako otestovat. Alvaro Soler, La Cintura. Já jenom podotknu, že to jsou Španělé, jo? A on je Španěl, Alvaro Soler. A tam teďka mají nějakých 28 stupňů a fakt jako dost hodně teplo. Tak možná s touhle představou se zahřejem a bude nám dneska líp.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Hlavní, přes Krhovou. Tady máme nehodu dvou osobních aut, která se teda aktuálně teda prošetřuje. Jinak nevidím žádné další komplikace, tak snad to budeme mít relativně v poklidu. Kdyby náhodou něco se objevilo či přibylo, 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Profesionální hasiči ze Zlínského Prošťného mají nové technické a ochranné vybavení. Mezi to patří izolační dýchací přístroje, tlakové láhve, zásahové oděvy s botama a také dvě radiostanice. Celkové náklady na pořízení se vyšplhaly na 364 724 korun, přičemž téměř polovinu pokryla dotace Zlínského kraje. Web O stáří nahlas spustil mapu sociálních služeb. Nabízí téměř 2900 kontaktů z celého Česka, třeba na pečovatele, stacionáře nebo domovy pro seniory. Novinka je určena hlavně rodinám, které starost o stárnoucího rodiče řeší poprvé. Vyhledávač najdete na adrese ostarinahlas.cz. Sněmovna schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost té jednodenní. Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480, desetidenní 300 a za jednodenní 230 kaček. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Jednodenní známka by nově měla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Zítřejší obloha bude oblačná, během odpoledne začne pršet. Naměříme okolo 16 stupňů Celsia, na Vsetínsku jen 12.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
8: Rádio Zlín.
0: A dneska ten pozdrav obci bude vlastně velice jednoduchý. Dneska zdravíme na Březovou, ale proč? Protože nám s tama dorazil balíček. Prý jenom tak, prý jenom pro radost. Tak my za to děkujeme, v tom balíčku byly dvě flašky. Kuřálky. Tak budeme mít dokus šťastnější život, očividně tady v rádiu všichni, ale že cením, že moc děkuju a teda zdravíme všechny do Březové.

taky Taylor Swift za námi na Hit Radio Zlín. A doby, kdy jsme hledali jízdenku a stresovali se, jestli jsme ji někde nevytratili, jsou očividně pryč. Nebo jako minimálně na odchodu, protože kromě toho, že dnes už tyhle věci se dají jednoduše vlastně řešit, platit přes QR kódy, telefony, e-maily, stačí v telefonu ukázat e-mail, že mi došla jízdenka a podobně, tak do toho naskakuje nová technologie, kterou my ale tady ve Zlíně už jako známe, máme s nějakou praxi, aplikace Fertik. Ta by se měla rozrůst o cestování autobusem po celém Zlínském kraji, testovat se teď bude tady u nás teda 2 roky a nejen zde, ale prý i ve Frankfurtu, na těchto 2 místech. My jsme takový pokusím králíci vlastně, nevím proč. A co na tenhle způsob cestování, ale říkáte vy, zapnete tu aplikaci, nastoupíte při výstupu, vypnete, ona pak sama pozná, kudy a čím jste kdy jeli a podle toho vlastně nastavuje cenu. Je tohle podle vás lepší? Nebo jste třeba zastánci starých klasických lístků do ruky? Nebo jak tyhle věci řešíte, nebo jste rádi, že se to třeba modernizuje? 601 13 13 05

0: Teď tady zazněla na Hitradio Zim odplní show velmi zajímavá otázka, jak jsem se sám pochválil, že? Jak přistupujete k té modernizaci cestování, co se týká placení lístků, ukazování lístků a podobně, že se tady má zavést opět fertik, že se má rozšiřovat a podobně. Tak Iva, já bych to asi uvítala, ale především jsem ráda, že to funguje v MHD po Zlíně, ta aplikace Fertik, poznámka redaktora. Na delší trasy bych asi byla klidnější mít ten lístek v ruce. Že když cestujete prostě z města do města, třeba jenom do Prahy pojedete nebo do Brna, tak člověk by měl radši ten lístek. Asi možná by byl klidnější. Jana, na další trasy jedině lístek do ruky. Náhodou se mi vybije telefon nebo něco podobného a začnu panikařit, a nebo zbytečně budu platit pokutu. A to je přesně ta paranoia, kterou máme asi všichni. No a Pavel, já bych to klidně zkusil, když tak bych se mohl vymluvit, že mám vybitý telefon. Možná by to neprošlo, ale byla by to zajímavá zkušenost. Tak se mi líbí, že ty se ve světě očividně neztratí.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50, české vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
8: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dneska v NZ-ku neboli nejzbytečnější zpráva dne, mrknem nahoru na ty mráčky nahoře.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Dneska teda obloha vypadá jako jeden velký mrák, no ale tak obecně, když se díváme na mraky, tak si říkáme, to jsou takové hezké chomáčky štěstí. To jsou takové nadýchané, buclaté, krásné věci, že jo, nahoře na obloze. Jenže ve skutečnosti mraky váží stovky tun. V průměru takový obyčejný mrak má okolo 500 tisíc kilogramů, což je zhruba hmotnost jednoho plně naloženého dopravního letadla Boeing 747.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Jak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Pátek bude grandiozní, ale opravdu grandiozní finále v této soutěži, kdy ráno ve snídaní šampionů nejenže zazní zvoneček, ale naše rádiová dvojice z ranní show ze snídaní šampionů bude vysílat po cestě k vám domů. To bude velice zajímavé. Budou vysílat přímo z cest a zároveň ten zvoneček i tak zazní a budou přímo možná u vás doma čekat. Nicméně do té doby, to znamená dneska ráno a případně ještě zítra, poslední možnost vychytat si nějaké ty peníze, ne nutně 50 000, co bude v pátek, ale tak, jak to bylo dneska, to si můžeme klidně zrekapitulovat.
2: Teď a zvoníme! A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5 000 korun.
3: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
4: My koukáme před chvilkou, fakt před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkový salát, protože ten odešel hnedka pryč.
2: A to bych si dál, ale.
3: 12
4: já
3: sekund.
4: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
2: 10 už jenom.
4: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno, z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz. Ale teď to úplně nadějně nevypadá.
3: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně ale, nevypadá.
5: Ondro, teďka už to je úplně jedno.
2: Konec!
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: $3,500 za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. $3,500. www.metalshred.cz.
7: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a v

0: skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show

se tady na Hitrádiu Zlínkyně můžeme potěšit, a to hnedka dvakrát za sebou, protože za námi teda Weekend Blinding Lights, docela ještě nějakou muziku stíháme, bude tady například Eva Farna, Neříkej, co se má stát. A ta věta se dá přeložit i trošičku jinak. Bude tady Eva Farna. A ne v playlistu, to jako jasně, to bude jedna věc. Ale ten druhý výklad té věty je, že Evu Farnou uvidíme příští rok ve Zlínském kraji jenom jednou. Na geniálním, obrovském vystoupení, obrovské show a obrovském koncertu, a to v Otrokovicích. Na jednom z našich velmi oblíbených festiáků. To já jen tak jako bez spoilerů můžu tak jako naznačovat. Nicméně Eva Farna v playlistu, teď a tady.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a máme na cestách snad už klid. Nevidím žádné komplikace, všechny nehody odklizené, tak snad je pohoda. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Bozdenská. Zlínskému kraji chybí dětští psychiatři. Na celé území připadají jen 2 a pacienti čekají na vyšetření i půl roku. Situaci chce zlepšit Všeobecná zdravotní pojišťovna. Studentům medicíny a mladým lékařům nabízí stipendium 480 tisíc korun. Podmínkou je do 3 nebo do 4 let dokončit specializaci, otevřít ordinaci ve vybrané lokalitě a zůstat tam nejméně 5 let. Podporu mohou získat také budoucí pediatři a praktici pro dospělé. 2 doktory hledají i v Rožnově pod Radhoštěm. Radnice proto nabízí i vlastní dotaci do 500 000. Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. Frekventovanou lávku přes řeku Dřevnici na Benešově Fignerově nábřeží ve Zlíně čeká od úterý 29. září rekonstrukce. Kvůli stavebním pracím, které potrvají do konce listopadu, bude lávka pro pěší i cyklisty zcela uzavřena. Město za její opravu zaplatí více jak 2 miliony korun. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nabídne o víkendu program zaměřený na podzimní práce i tradiční pokrmy. Pro děti je na pátek připraveno podzimní putování z broučky. V sobotu bude akce Podzim na poli a v chalupě. Po celý víkend proběhnou také mezinárodní tvůrčí dílny fujaristů. Jejichž účastníci se v neděli představí na závěrečném koncertu. V pondělí 28. září program doplní pořad ke dni seniorů. Zítra bude oblačná obloha a taky zaprší. Teploměry ukáží okolo 16 stupňů Celsia.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
7: Hit Radio Zlín.
0: I když není úplně vybíravá, tak teď se hodí prohlásit taková ta legendární hráška z jednoho nádherného filmu, ani název pomalu už dneska nemůžu říct, a to je vůl, prý kaviárový toasty. No tak prosím vás pěkně, kaviárový toasty už dávno není pochutina jenom milionářů a bohatých. Dneska ve skutečnosti si ho můžeme všichni objednat, kolik jenom chceme a klidně na kila, bez problému.

Já se tak různě dozvídám. Na Hitradio z odpolední show si to řeknem, že očividně si teď budeme žít všichni jako králové. Nebude milionáři, ale můžeme se tak cítit. Dřív bylo takovým zvykem si vlastně jako říct, že kdo si dá kaviár, tak se má jako luxusně. Že to je zboží jenom pro ty nejbohatší. Ale protože i do Česka a obecně do Evropy se ten kaviár začal vozit v mnoha podobách, především jako přes mnoho různých značek a obchodů a každý spolu často bojují právě tou cenou, tak se dozvídám, že kaviár je vlastně už za normální nebo jako normální, při velmi přijatelné ceny. A jako je fakt, že nikdy jsem si ho třeba nenaložil na chleba, já nevím, jako velkou lžičkou nebo něco podobného, třeba doma, že bych si jenom tak řekl, co dneska nevím, tak si na chleba dám kaviár, a to se ještě nestalo. Tak si říkám, že možná tu slavnostní atmosféru okolo kaviáru se mohli odsunout a jednou to zkusit. Ono zkusit se má všechno, ne?

0: pravděpodobně asi všichni, co projíždíte přes Otrokovice, tak jste to zaznamenali. Kdo tam a teda pravidelně přejíždíte přes zastávky u Dřevnice, že obě jsou úplně zdemolované, ale že fest. Všechny ty skla jsou tam rozkopané, zničené, je tady otázka, proč to někdo udělal. Jako být naštvaný z hospody, já nevím, mám popito, že jo, jsou, já nevím, naštvaný, pohádal jsem se s kámošem a do něčeho praštím, tak to se sem tam stává. Dokonce se o tom někdy jako i píše, takže o tom jako víme, že se to někdy stane. Že někdo něco neuváženě, nevím, kopne do popelnice nebo podobně. Ale zdemolovat jednu zastávku je jedna věc, ale zdemolovat hned obě. prostě proč? Tak to bych si prosil, když tak nechat vysvětlit, jestli někdo víte něco. A zároveň byste to mohli rovnou i napráskat na policisty. Nicméně město totiž hledá svědky, tak kdyby někdo něco viděl, nebo jste věděli, že se něco šušká na ulicích, teď je třeba prý promluvit.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz. Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
16: Petel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

come home. A dneska to bylo ale velmi příjemné. Středa 23. září, ten na Hit Radio Zlín. Jsme si i v odpolední show vlastně udali další lístky na středeční zápas Beranu proti Třebíči. Zbývají už jenom 4. Což znamená, pokud bych měl udělat harmonogram, zítra o 15:30 v soutěži Hlavou proti Zlínu budou další 2 lupeny, speciálně pro vás připravené, no a další 2 pak v pátek. Držím palce, ať se vám podaří bez problému dovolat na první dobrou. A zároveň se taky hodí připomenout, že v pátek k tomu všemu máme gigantické finále soutěže Kdo pak to zvoní. A bude to o hodně peněz. Hodně peněz. Kdo není registrovaný, tak napravit na hitradiozlín.cz.

0: podíváme za okna, asi víme, co nás čeká. Prosím vás, pěkně, tady je samozřejmě jako logicky podzim, nicméně to znamená, že se blíží babí léto a to podle meteorologů znamená, že bude teplo, bude přijatelně, bude sucho a to až do startu října úplně v pohodě. Proč mě to vlastně uklidňuje, i když je jako konec léta, i když vlastně to pro některé z nás zase připomíná takový ten teplotní skok, šok, kdy zase se budeme muset oblíkat a podobně, mě to baví, protože se neblíží zima. Jako blíží, ale zatím to není tak, že by najednou přišla pecka a najednou se hlásili námrazy a podobně, tak jak snad 2 roky zpátky to bylo, že už nějak v říjnu přišly jako brutální mrazy, tak ne, tak letos je to klid, naštěstí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
9: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
8: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
9: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
8: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
9: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
8: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
9: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
8: Dárková karta Zlatého jablka.
9: Karta plná radosti.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.

Tady na Hitradio Zín si řekneme jednu důležitou informaci, že odpolední show pro dnešní den končí. Já se na vás samozřejmě budu zítra těšit už ve společnosti teda Martina Krále. Od 15 hodin budeme jako dva bouráci připravení vlastním odpolednem provést. No ale co hlavně, tak v pátek se nám už taky vrací zároveň i Šárka. Nebo mám to slíbené. Jestli to dodrží? No asi ne, jak ji znám, tak asi ne. Ale tak něco řekla, tak zatím žijeme v omylu, že v pátek přijde. Každopádně těším se na vás.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Karla Čapka v Otrokovicích, je uzavřena. Počítejte proto s objížďkami. Na hlavním tahu Březové se pracuje na vozovce a jeden jízdní pruh je zúžený. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Uhersko-Brodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Reňková. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život a při kolizích na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Letos se hasiči stále častěji potýkají s lesními požáry. Jen během prázdniny hasili více než 1800, to je zhruba o 500 více než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. A co mohou očekávat řidiči, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
10: Snížení cen nafty výrazněji pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazněji, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
9: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Sokol v týdnu uspořádá akce pro veřejnost a představí své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé zemi a ty zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí na konci měsíce.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Od západu bude postupně v noci oblačno, zataženo, kránu se může objevit déště nebo přehánky. Ranní teploty 9 až 4 stupně, přes den pak zůstane většinou pod mrakem oblačno, zataženo v Čechách a pak postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť a přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a většinou mírný jihozápadní vítr.
0: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová, doufám, že máte krásnou středu. No a nás čeká samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Elton John a začínáme společně s Alanis Morissette.

0: a v éteru Hit Rádia přeju vám krásný večer. A dámy a pánové, čtvrt na sedm, ale co víc. První podzimní den. Je to tak, je podzim, podzimní rovnodennost, to znamená, že dneska přesně 12 a 12 hodin.
1: Jo.
0: Ani o minutu víc na jednu stranu. Je to svým způsobem asi hezký. Zároveň ano, teď se začnou dny zběsile zkracovat, to znamená ráno za tmy, odpoledne za tmy. Tak nenechte se jenom strhnout takovou tou podzimní depkou, která má tendenci na nás padat. Nenechte se, prosím vás. Podzimní depku dáváme stranou a dáváme si další hity. Právě teď jsou tu Savage Garden, I Want You.

0: DJ Semi s námi v éteru Hit Rádia a hezký večer. No, dámy a pánové, doufám, že máte krásný večer. Fantastický první podzimní večer, to se říká o nějakou zvláštně voněvou svíčku, jo? Možná sklenku něčeho příjemného, nebo teplý čaj. Teď už je čajový období, takže vy, milovníci litrových čajů, co to pak nosíte všude sebou? Ano, začala vaše sezóna. Tak dobrou chuť, pokud právě vyfoukáváte svůj nápoj. Pozor, vyfoukejte ho pořádně. My si k tomu dáme velmi tématickou věc. Tohle totiž do toho podzimu opravdu zapadá. 91 Seal a Crazy už za chvilku.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Tak a to byl pacient nula během covidu.
2: No, takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Ježiš. Jsi fakt je lito.
2: Prosím tě, já bych se
3: no, třeba... Jsi fakt hovado.
2: Pavouka, ne?
0: No. Jsi snídaní šampionů na

Tohle jsou Milli Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Mimochodem je to moc hezký, ale dokonce i jablečný ocet má svůj vlastní den a ten přichází přímo dneska, 23. září, tak ono opravdu i jablečný ocet má svůj den. Mimochodem to je ta skvělá věc, pokud máte doma octomilky, takový ty malý odporný mušky, který očividně nic jiného, než to, že vám sedají na pití a jídlo a souloží, nic jiného nedělají, jo, proto jich je neustále tolik. Tak jablečný ocet je ta skvělá plast na ně, že jo, trošku octa, dejte jim tam trošku cukru, klidně i malinko nějaký sladký limonády, přes tou folii potravinářskou, pár dírek, párátkem, oni se chytějí. Naštěstí se sice rychle množej, ale taky jsou pěkně pitomí. A nebo si do něčeho dejte jablečný ocet. Jen tak pro radost. K tomu další hity. Za chvíli Kylie Minogue a právě teď jsou tady R.E.M. Tak jdem na to.

0: Never Too Late, to je Kylie Minogue, jste s Hit Rádiem, hezký večer. Krásnou středu, ano, jsme za polovinou pracovního týdne, oficiálně jsme taky odstartovali podzim, takže je čas na všechny ty podzimní věci. Hele, třeba spousta žen má to, že si pustí Gilmorky. Jo, proč ne? Jo, prostě to k tomu patří, to je v pořádku. Pánové, třeba zrovna seriál Gilmorova děvčata, může vám to připadat jako blbost, ale dozvíte se o nás spoustu věcí. Jo, je to tak, podobně jako se sexem ve městě. Hele, někdy to můžete zkusit. Znám spoustu chlapů, co to milujou, jo, tak klidně tomu dejte šanci. No a nebo prostě jenom zachumlejte nohy, jo, a udělejte si to hezký společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku už pohlazení pro uši čeká nás Sting a Englishman in New York.
1: Radíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elite Date.

0: Čínsku za 3 miliony 200 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Město Brno v Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1 plus KK až 3 plus KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
10: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

Culture Beat a Inside Out. Posloucháte Hit Radio, krásnou středu. A prosím vás, teďkon velký potlesk do Brna, jo? Já vím, neříkáme to často, ale tam mají totiž nový projekt a hrozně se mi to líbí. Je to kombinace výdejního boxu a králíkárny. Jako fakt, je to fantastický. Je to v rámci projektu Káznice žije, takže bohužel nejsou tam živí králíci, ale jako asi chápu, bezpečnost a tak. Jsou to robotičtí plyšáci, za to jsou tam, prosím vás, u nich pravý králičtí bobky, jo, detaily, to je důležitý. A je to vlastně strašně cool, mně by se to líbilo jako u každého výdejního boxu. Ač teď je jich všude spousta, stává se z nás národ výdejních boxů, a protože je to praktický, to zač jako jo. Ale teď si představte, kdyby tam vždycky byla takhle králíkárna. Jo, to je vlastně i jako ekologický velmi, protože si jdete do boxu pro balík, jo, a zároveň jste doma zrovna králi řetvičky, máte zelený, tak to dáte králíkům, že jo. Hele, za mě dokonalý nápad, myslím si, že to stojí za zkoušku. Další hity k tomu právě teď, Brian Adams.

0: Messy Gray, I Try. Vy jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Čtvrt na osm, tma jako v pytli. No jo, bude hůř, ano, už se nám oficiálně budou zkračovat dny. Dneska rovnodennost, takže dneska pohoda. Od zítřka jenom tma, šeď a tma. Ale pozor, stále to nejlepší. Z osmdesátek, devadesátek a milénia. A to stojí za to. Fleetwood Mac a Little Lies. K tomu taky Tomáš Klus nebo Basic Element. Už za chvilku.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Fleetwood Mac a Little Lies. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou středu. Tak co? Už jste nemocný? Protože období rýmiček je stoprocentně tady. Jo, a zvlášť rodiče s dětma vědí svý, pač ty malý bacilonosečity jsou na to výborný. Jo, týden dobrý, týden doma a tak stále dokola. Opět nastává ta doba, kdy s láskou vzpomínáme na ty dny, kdy jsme měli průchodný obě nosní dírky. A teď hlavně jo, ta jedna ucpaná, tak spíte na té straně, že jo, aby to, a ono se to obrátí, je to strašný. A teď si třeba představte, že máte ten ucpaný nos a někdo vás unese a zalepí vám pusu. To je strašný. O tom, že mi bude dneska v noci zdát, doufám, že vám ne. Doufám, že se vám bude zdát o těch nejlepších hitech, který tu pro vás mám. Za chvilku nek a teď Bruce Springsteen. Tak jdem na to.

0: Nek v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No asi to cítíte, teď už je večer zima, jo, takže prosím vás, vy co jste opovrhovali teplými ponožkami, tak nezapomeňte, že jakmile je teplo od nohou, je teplo po celém těle. Mimochodem zkuste to doma, jo, doufám, že ještě nikdo netopíte, pokud teda nejste extra zimomřiví, ale schválně, když vám bude chladno, vemte si jenom, můžete si vzít něco na vršek, ale vemte si teplý ponožky, dejte tomu 10 minut a uvidíte, že budete úplně v pohodě. Vy samozřejmě zkušení, co to znáte, tak mi můžete přikyvovat, že je to tak, je to pravda čistá. Další pravdou je to, že pro vás mám ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Depeche Mode, ADB nebo Coldplay. Tak buďte s námi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: 8 hodina, je tu s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80. 90. milénia. Právě teď Činasky a Kutil.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Fragma a dámy a pánové, velké finále se blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl za 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, 7.10 každé ráno vám vozíme peníze, jo? Pokud máte registraci na hitradio.cz, dneska se nezadařilo. A to znamená jediné, zítra je ve hře 6 000 korun. No ale pozor, protože už v pátek jednomu z vás povezou Míša s Jasmin 50 000 korun. Spousta peněz takhle po ránu. A ano, je prostě jenom důležité být v 7.10 na tom místě, které jste si registrovali. A jakmile se z éteru ozve tohle, tak musíte běžet ke dveřím. Musíte vykouknout z okna, to je jedno, prostě něco udělat, abyste naši hlídku našli. Jak říkám, v pátek na vás budou před dveřma čekat Michal s Jasmin. Určitě je poznáte, budou mít 50 000 v ruce, tak držím pěsti, ať se to povede. A buďte ready.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: Girls a Young at Heart. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že se máte hezky, jo, že už se možná i tak trošku těšíte na víkend, a sice je zima, ale o důvod víc zachumlat se pod deku a jenom si užít to nejlepší z 80. 90. milénia. Za chvilku Rembrandt, taky Buggles a taky... Taky jedna Uptown Girl a Westlife, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Právě teď v éteru Hit Rádia, hezký večer. Prosím vás, máte Touch ID? Jo, rozpoznávání na telefonu otiskem prstu. Tenhle způsob odemykání a ověřování byl totiž představen přesně před 13 lety. Což je vlastně docela dávno. Jo, člověk by neřekl, že to tak strašně utíká, neuvěřitelný. Tak zajímá mě, jestli vám to vyhovovalo, nebo vyhovuje, protože spousta lidí stále má ověřování dotykem. Blbý samozřejmě bylo, když jste měli ruce třeba spocený nebo upatlaný, že jo, u večeře výborná věc, když jíte ještě ke všemu třeba rukama. Teď už frčí mnohem víc poznávání obličejem, že jo. A já si nejsem jistá, co z toho je vlastně horší. Protože u toho prstu tam se může fakt stát cokoliv a prostě to neodemknete, jo, protože prostě ten prst máte jenom třeba trošku zapocený. Pak je zas blbý, že se třeba usmíváte do telefonu a on vás nepozná, tak musíte ten obličej trošku přizpůsobit normálu, že jo. Hele, jedno s druhým, zlatý, když to bylo vyklápěcí.

0: After Time. Cyndi Lauper s námi v éteru Hit Radio. Krásnou středu vám všem, díky, že jste i dneska byli s námi a doufám, že jste si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia pořádně užili. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera, za chvilku třeba Eric Pritz, taky Eric Clapton nebo... Dokonalý Lionel Richie. Tak si to užijte, mějte se krásně, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Evropská unie plánuje víc dohlížet na to, co naše děti vidí na internetu a především v sociálních sítích. Na té by měli přístup například až od 13 let. Upravuje to chystaný EU Kids Act. Povídat si o něm budeme s europoslancem Jaroslavem Bžochem. Co je to ten EU Kids Act?
1: Tak ten návrh jde na rámec toho, že pro děti do 13 let by měly být sociální sítě úplně zapovězeny. A pak jsou nějaké limity od 13 do 15, od 15 do 18. To znamená, že pokud vám je méně než 13 let, tak se nebudete moct udělat účet na sociálních sítích a mezi 13 a 18 lety by pro vás jako pro děti mělo platit nějaké omezení, jak užívat časové omezení, jak dlouho na těch sociálních sítích můžete být a co na těch sociálních sítích můžete vidět.
0: Ale internet jako takový dětem nikdo zakazovat nechce.
1: S tímto ten návrh nepočítá. Samozřejmě rodičovské zámky jsou k dispozici pro rodiče už dnes, pokud chtějí sledovat, co jejich děti na internetu nebo online prostředí dělají. Nicméně jako internet jako takový by pro děti přístupný samozřejmě měl být nadále.
0: A co to bude znamenat pro Instagram nebo TikTok?
1: Tak ty poskytovatele, a nejde jenom o to omezení toho věku, které musí nějakým způsobem kontrolovat a musí jim natrát nástroje, tak dále o to, aby změnili své algoritmy. Změnili algoritmy tak, aby nebyly návykové pro ty děti, aby nedrželi tu pozornost těch dětí na sociálních sítích, ale aby například v tom rozmezí věku 13 až 18 i bylo schopno. Byly schopné ty platformy a ty sítě vypnout a omezit po nějakém čase. A to vše bude muset nastavit platforma.
0: A kdyby nařízení mohla platit?
1: Já tady v tom případě se nedovolím odhadnout ten časový rámec, protože jak jsem říkal, ta debata ohledně toho, jak to prokazovat ten věk a jakým způsobem komunikovat se sociálními sítěmi tak, aby nedostávali vaše data, které jim nechcete předávat, tak bude velmi náročná a já počítám s tím, že ten návrh, tak jak je představen komisí, dozná v tomto případě značných změn. Nicméně, já jsem rád, že komise s něčím takovým přišla, protože děti potřeba v tom online prostředí chránit a je to správná cesta. Nicméně ta debata bude ještě dlouhá, takže si bohužel nedokážu odhadnout, jaký časový rámec v tomto případě bude.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout i na našem webu. Hit Radio. Hit Radio.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Slin.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.